konečný mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Moc líp.
0: Maya.
1: Wow.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá...

mnozí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo šedivý. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: jich, zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body. Takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych býti klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
1: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuj si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky a on tak musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych prostě věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt tady koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučel, mám hodinky, hledali, a my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že je 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona takhle to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdraví
2: dobře.
3: Zdraví taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila, já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
4: Děkuji,
2: máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice, též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat. Bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?

0: si v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak si říkáme, že... Ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást. A hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
1: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
0: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukrát, že byl hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Ze svého vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je od něj? On říká, 17:30, poleje se kapele. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu. Do jícnu státní bezpečnosti jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
1: Ne, tak, Jiří Krejčík.
0: Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe, krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
1: speciálně dovezený z Holandska nebo odkaď,
0: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pan Slováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
3: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v Divadle na zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli A on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel, oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no, na to téma přes měsíce si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přijeli jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát. A o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal, to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řek, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. Roland se hned přidával a říkal, jak praví pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Je vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, ano. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kautka, Vltavou, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny a přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku
2: taky
9: a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: a jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není. Volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké ESO a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Slkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend i vám.
5: Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló, haló. Haló, haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mě seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, on se mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka... Začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím. No a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: je pak 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě mají sportovci nové hřiště s umělým povrchem. Každá druhá průmyslová firma v Česku se obává nedostatku vody, ukázal průzkum. Moskva podle Kyjeva zaútočila na ukrajinské elektrárny potom, co americký prezident oznámil energetické příměří. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přehánek. Teplotní maxima 14 stupňů. Zprávy a Tomáš Kulátor, dobré ráno. Nové fotbalové hřiště s umělým povrchem budou moct nově využívat sportovci v Jihlavě. Vzniklo u hasičské zbrojnice v místní části Bedřichov. Součástí celého areálu je také dráha pro požární sport, prostor pro nácvik požárního útoku nebo cvičná hasičská lezecká stěna s okny.
2: V areálu vyrostla také nová budova se šatnami, skladem a s občerstvením pro návštěvníky a diváky. V polovině října začnou provozní zkoušky a potřebné certifikace, aby sportovci mohli areál začít využívat ještě letos na podzim. Jeho úprava vyšla na 25 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firem. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy obávají kvůli nedostatku vody, taky jejího zdražení. Polovině firem zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu, říká Žáková.
3: U 10 firem o více než 20%, co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
0: Firmy podle Žákové investují do opětovného využití vody nebo jejího zdražování. Od státu očekávají, že investice do těchto opatření zvýší. Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC 5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Irský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stumptownem, zvítězil ve slavném překážkovém dostihu s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena. Žokejka Lenka Neprašová byla čtvrtá se Sakamirem a mluvila o pohodovém průběhu.
5: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou, my jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická.
1: Počasí.
0: V Jihlavě na teploměru svítí 0 stupňů, v Černovicích a náměstí nad Oslavou 4. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Neprojedete na Žďársku z Bukové na Nížkov a naopak, opravují tam povrch vozovky. Objízdná trasa vede přes Špinov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pátá hodina, pátá minuta, je pondělí, je 12. října roku 2026, svátek dnes má Marcel, jméno pochází z latiny, znamená malý bojovník. Na svatého Marcela zima leze do těla, taková je dnešní pranostika, možná leze až do kostí. Začíná totiž světový týden kostí a kloubů, tak možná bychom jim mohli udělat dobře a dopřát jim pohyb, vitamin D nebo vápník. Zdraví vás Robin Šalamon, za chvíli i Petr Jungwan, už za 6 minut zmapuje 12. říjnový den.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamonem.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
2: My se scházíme, abychom slavili zádušní

0: Pátá hodina, 18. minuta, to byla skupina Genesis. Za chvíli zaspívá dáma, která měla v sobotu koncert v Horácké aréně v Jihlavě. Lucie Bílá, těšte se na písničku Děkuju ti.
1: Počasí.
0: Máme pondělí 12. října, dnes na Vysočině čekáme proměnlivou oblačnost, po ránu místy ojediněle mlhy, v průběhu dne se mohou objevit slabé lokální přehánky. Vyjasní se k večeru, teploty budou dosahovat 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: kojoti.
1: 5:22 je pondělí, je 12. října, i za námi volební víkend, přinesl drtivé vítězství, absolutní změnu kurzu nebo i odsouzeného politika. Dramata se během víkendových komunálních voleb odehrávala i v menších městech Vysočiny. Vše nám vysvětlí a pěkně v souhrnu. Po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nabídne redaktor Milan Soldán.

0: Přejeme dobré pondělní ráno, jsou tu zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hlavní část koaličních vyjednávání odsunou vítězné strany v Pelhřimově až na dobu po senátních volbách. Lídr nejsilnější ODS a současný starosta Ladislav Med totiž postoupil do jejich druhého kola. Budoucí koalice by měla stát na stejné platformě jako nyní, kdy ODS spolupracuje s TOP 09 a KDU ČSL. V případě výhry v senátních volbách by Ladislav Med podle svých slov nejspíš zastával oba posty. Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun. To kritizuje sněmovní opozice. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat taky národní strategií regenerace brownfieldů. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitelé letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1. Vybojoval tak druhé vítězství v této sezóně za sebou. Druhé místo obsadil Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. V Třebíči a Bystřici nad Prnštejnem jsou 4 stupně, v Přibyslavi 5. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinilými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, k večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 5:33. Slyšeli jste někdy o soutěžení v pomalém kouření dýmky? České Budějovice budou dokonce dějištěm mistrovství světa. Za chvíli propojíme tento netradiční sport s tradičním boxem. Jak? Počkejte si na to, dozvíte se to. Teď už divoký byl a znamení v pondělí 12. října.
2: Dobré.

0: Záslavnická sláska má v 5.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Jiří Plecer byl v 80. letech boxerskou osobností. Dodnes na něj fanoušci tohoto sportu vzpomínají. Po ukončení kariéry, mamut, jak mu v ringu říkali, u sportu zůstal. Nejenom ale u boxu.
1: Vlastně já jsem nechtěl kouřit cigarety, nikdy jsem je jako nekouřil. Líbily se mi dýmky jako takový tvarem a tak dále.
2: Říká bývalý boxer, těžká váha Jiří Plecer. Reprezentoval Československo, viděl kus světa.
1: Jsme byli boxovat ve Finsku, v Tampere, na turnaji. Tak jsem si ve švédském Malmö vyměnil flašku ruské vodky za první dýmku.
3: A tím to začalo?
1: A tím to začalo. Přestože jsem sportoval, takže ta dýmku jsem si zapálil jednou týdně, že jo. Teďka už je to každý den, jedna dýmka. No a také vznikla ta záliba v dýmkách.
2: Dýmek má doma opravdu hodně nejrůznějších tvarů. Je dokonce prezidentem prvního dýmkařského klubu České Budějovice. A z této funkce se mu povedla velká věc. Připravuje největší soutěž, která v tomto hobby sportu vůbec existuje. Dokonce s ročním předstihem vybral i společenský sál Gerbera.
1: Bude to mistrovství světa. Letos je v Itálii. A příští rok bylo pověření Budějovice, děláme to spolu s Prahou, takže Gerbera bude dějištěm konání mistrovství světa v kouření dýmek. Vlastně když se sem sjedou dýmkaři z celého světa. Strašně atraktivní a zajímavý to bude.
3: Přijedou z celého světa?
1: Určitě.
3: Dál než z Prahy?
1: Dál než z Prahy, určitě.
3: Odkud třeba?
1: Já ne, tak budu tady z Ameriky, Brazílie, Japonci, Číňani, že prostě opravdu z celého světa, snad kromě Rusáků.
2: Říká Jiří Plec, který svůj sportovní život spojil především s boxem, nikdy toho nelitoval.
1: Ne, nezalitoval, protože sport je zajímavý, když je to hezký box, je to atraktivní, pěkný, prostě líbí se mi box z toho důvodu, že to je trošku elegance, trošinku, ten box se mi líbí eleganci pohybu, přemýšlením.
3: Tak se to říkávalo, šerm pěstí,
1: tak nějak to
3: tanec chce. Nohou,
1: tak.
3: Je to důležitá věc nohy u boxu?
1: Určitě, pohyb na nohou,
3: na špičkách.
1: Bez toho by to nešlo, šerm pěstí určitě.
2: Mistrovství světa v pomalém kouření dýmky uspořádá bývalý boxer Jiří Plecer v České republice v roce 2027. Soutěže mají přesně dané podmínky. Nejprve dostanou všichni účastníci soutěžní dýmku, tabák, dřevěný nástroj na jeho udusávání, papír pro odklepávání vyhořelého popela a krabičku se dvěma sirkami. Poté mají 5 minut na to, aby si nejlépe připravili tabák.

0: na přípravu na válku.
1: Následuje jediná minuta, během které musí dýmku zapálit. Mají na to jen dvě sirky. Když je někdo zlomí nebo se mu z jiných důvodů nepodaří dýmku zapálit, tak má prostě smůlu. A to se ku podivu stává dost často. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Dospíval Stevie Wonder v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Aneta Langerová, skvělý nápad, taky Petr Kotwald, kde kdo je dál. Přivítáme i Makovičky. Děti prozradí, na jaké filmy nebo seriály se dívají.
1: Počasí.
0: Dnes v pondělí 12. října čekáme na Vysočině proměnlivou oblačnost, po ránu místy mlhy, v průběhu dne se mohou objevit slabé lokální přehánky. Vyjasní se k večeru, teploty budou mezi 11 až 14 stupni Celsia.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Aneta Langerová, skvělý nápad, 9 minut před 6 hodinou. Večer se brzy stmívá, večery se zkrátka prodlužují. Možná, že každý večer saháte po knížce nebo nějakém oblíbeném seriálu, tak jako Makovičky.
1: Makovičky. Jaký je rozdíl mezi filmem a seriálem?
2: Seriál má díly a film je dlouhý.
1: A díváš se na filmy nebo na seriály radši?
2: Na obojí. Film zpívej.
3: Já se koukám na film.
1: A jaké znáte seriály?
4: Já se dívám na Gabi z Májo. To je ve třídě.
5: My se koukáme na Planktona ve filmu.
1: O čem to je?
5: O SpongeBobovi. To je žlutá houba.
4: Ten SpongeBob, to je morská houba.
1: Proč to má tolik dílů, ten seriál?
4: Ale to rodiče koukali i děti.
6: Makovičky.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Studentky zdravotnické školy v Jihlavě učí vrstevníky, jak předcházet rakovině prsu. Koaliční rada bude projednávat školský zákon. Motoristé ho chtějí co nejdříve poslat do sněmovny. Slovinci v referendu odmítli novelu zákona, která podle kritiků zavádí politickou policii. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přeháněk. Teplotní maxima 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Jak správně provádět samovyšetření prsu učí své vrstevníky studentky Jihlavské střední zdravotnické školy. Zapojují se tak do měsíce prevence rakoviny prsu. Podle onkologů navíc každoročně přibývá žen, u kterých se toto onemocnění objeví před 40. rokem života.
6: Plochou třemi prsty krouživě začneme v podpaží, prohmatáme celé prso, musíme střídat tlak, aby jsme se dostali do všech míst a potom nesmíme zapomínat na plochu pod klíční kostí.
7: Studentka Tereza ukazuje svým spolužákům, jak správně provést samovyšetření. Pod vedením pedagožky Kamily Zemanové jezdí o rakovině prsu přednášet i do jiných škol.
8: Pokaždý vyškolíme tým, který je na 2 roky. Jsou to ročníky 3. a 4., aby už měli trošku povědomí o těch chorobách.
7: Podle Národního onkologického registru onemocní rakovinou prsu v Česku každý rok zhruba 8 tisíc žen. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušil minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Ještě před schůzí vlády proto zasedne koaliční rada. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů není cílem schvalování zákona bránit. Naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
9: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně ta reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba. Slovinci v referendu těsně odmítli novelu zákona, která mění fungování parlamentních vyšetřovacích komisí. Proti jejímu přijetí se vyslovilo přibližně 51% hlasujících. Na rozdíl od dalších 3 souběžných referend bylo toto hlasování pro vládu závazné.
10: Podle vlády premiéra Janeze Janči a zastánců novely zákona o parlamentních komisích mají změny vést k účinnější kontrole politiků a bránit zneužívání komisí. Odpůrci novely varují před zásahy do práv novinářů, nevládních organizací či podnikatelů spojených s veřejnými činiteli. Úprava totiž mimo jiné omezuje možnosti napadnout postup komisí u ústavního soudu a podle kritiků otevírá prostor pro politicky motivované vyšetřování. V jednom ze souběžných referend se Slovinci vyslovili také pro zrušení povinných poplatků pro veřejnoprávní stanici RTV. V tomto případě je ale hlas voličů pouze poradní. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Český rozhlas.
4: Sport.
5: Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Sparta zvítězil nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1, České Budějovice nad Libercem 4-3, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
4: Počasí.
5: V Pelhřimově jsou aktuálně 3 stupně, v Dukovanech 5. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Dálnice D1 je plynulá a bez nehod, klidné jsou i ostatní silnice v kraji.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Přejeme vám nádherné ráno, úspěšný start do nového pracovního týdne, je pondělí 12. října. Polovina českých firm se obává nedostatku vody, ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 firm. Jak se snaží firmy investovat do úspor vody? Co by potřebovali od státu? To prozradíme po 6:45.
4: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: 6. hodina 12. minuta. Přejeme vám krásné pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Osobnosti Česka.
0: Je tady pondělí, po 13. hodině odvysíláme další díl pořadu Osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Věrta Šnirch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou jsi vysněla nebo napsala?
3: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Spisovatelka Kateřina Tučková s vámi bude dnes po 13. hodině. Nezapomeňte poslouchat pořad
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: To byla skupina Olympic s Petrem Jandou. Petr Janda byl samozřejmě v sobotu podpořit svoji dceru zpěvačku Martu Jandovou ve Stardance. Hráli jsme si Ptáka Rosomáka, za chvíli Eva Farná, Jaký to já, nebo Iveta Bartošová, Víš, lásko.
1: Počasí.
0: Máme pondělí, máme 12. října na Vysočině, dnes čekáme proměnlivou oblačnost, pro ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se mohou objevit slabé lokální přehánky. K večeru se vyjasní a teploty se dostanou na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Běžná spotřeba, chlazení, ale také čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží anebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, a to zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033, Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: To byla skupina Smoky tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Máme pondělí, máme 12. října. Před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem a po nich Leona Machálková zaspívá Dej zpátky čas.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Vírské nádrži na Žďársku je aktuálně voda 16 metrů pod výškou hladiny zásobního prostoru. Jen za poslední týden klesla o 40 cm, protože přítok je stále menší než odtok. Informovali o tom vodohospodáři. Úbytek letos dlouhodobě zaznamenávají všechny nádrže v Česku. Omezení zásobování pitnou vodou ale zatím podle Povodí Moravy nehrozí. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek a v sobotu. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Česká inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom jednat vláda. Týkat se to má případů, kdyby bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdřív nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ni lhůtu. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly víc než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongčangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské miny. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. Výsledky fotbalové šance ligy: Sparta porazila Pardubice 2-0 a je na 3. místě tabulky. Druhý Liberec za vedoucí Slavii prohrál doma se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. A přidáme počasí, dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pelhřimově dávejte pozor za kruhovým objezdem při výjezdu na Myslotín, střetla se tam dvě auta. A pozor pak dávejte i u Vystrkova, u Humpolce, při odbočky na Orlen, tam se taktéž stala dopravní nehoda se zraněním.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:33 je tady Leona Machálková, slibovaná skladba Dej zpátky čas. Na její slova dojde příští víkend v neděli 25. října ve 3 hodiny ráno se hodiny posunou o hodinu zpět na 2. hodinu. A zkrátka ano, dáme zpátky

0: Pět minut před 6:45 jsme na Českém rozhlasu Vysočina vzpomínali na Věru Špinarovou. Rakovinou prsu onemocní v Česku každý rok zhruba 8 tisíc žen. Podle onkologů navíc přibývá mladých pacientek. Jak správně provádět samovyšetření prsu a co dělat, když si žena nahmatá bulku? Právě to učí své vrstevníky tři studentky Jihlavské střední zdravotnické školy.
1: Určitě dělejte samovyšetření, je to jedna z nejlepších prevencí a diagnostik. A jestli jste něco našli, neváhejte.
2: Nečekejte.
3: Nestyďte se.
2: A svěřte se.
4: Anna, Terka a Terka, tři studentky třetího ročníku střední zdravotnické školy v Jihlavě, ukazují svým spolužačkám, jak správně provést samovyšetření prsou. Na pomoc sebou mají i plastické modely ženského hrudníku.
1: Mám tady dvě prsa, jedno je zdravé a jedno je nemocné. Jak jsme říkali, tři prsty krouživě a zkuste hmatat a jděte postupně. Našli jste tam nějakou patologii?
5: Našli jsme bulku.
1: Může to být větší, menší? Může to být i menší, nemusí to být jenom takhle. Jsou i případy, kdy to prostě nahmatat nejde, odhalí to až to vyšetření. A chodíme hlavně s těmihle modelama, aby to mohli vyzkoušet a věděli, co čekat.
4: Jeden drží i Karolína. Jak je to pro vás příjemnější, že tuhle přednášku třeba dělají vaši vrstevníci a ne učitelé?
6: Určitě, protože mám pocit, že to je takový naturálnější a myslím si, že se z toho vezmeme mnohem víc, než kdyby to byla nějaká odborná přednáška.
4: S tím souhlasí i pedagožka Kamila Zemanová, která s osvětou prevence studentkám pomáhá.
7: Je to takový ten peer efekt, kdy mladí říkají mladým a myslím si právě, že jsou více otevření k té intimitě, k tomu jakoby tabuizovanému tématu, což by samozřejmě být nemělo.
4: Před 3 lety se navíc rozhodli rozšířit svou aktivitu i na jiná pracoviště.
7: Pokud jdeme na školy, kde jsou chlapci, tak máme i projekt, který vlastně vede k samovyšetření varlat a ta je tam ta stěžejní. A potom tam jako doplňkově doplníme prevenci prsa, aby slyšeli, co trápí mladé muže a co trápí vlastně mladé dívky nebo mladé ženy.
4: Právě ženy do 40 let v ordinacích podle přední české onkoložky Petry Tesařové neustále přibývá.
8: Máme i statistické výsledky, čili objektivní informace o tom, že u mladých žen zhoubný nádor prsu stoupá v incidenci, a to dokonce víc než u těch starších.
4: Důvodů je podle Tesařové několik. Obecně mezi ně patří hormonální změny, genetické predispozice i špatná životospráva. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak máme tady nový pracovní týden, nový den. Tak s jakým stavem počasí ten týden začneme?
2: Postupně přibývá od severozápadu teď v ranních hodinách na Vysočinu oblačnost. Předtím byla obloha jasnější, takže teď už mraků více. Srážky se ale žádné nevyskytují. Teploty ty klesly už trošku níž, většinou byly tak mezi 5 až 0, dokonce Jihlava, Hruškové dvory měla -0,5 stupně, ale teď ta teplota, jak se zatahuje, tak se trošičku zvedá, takže momentálně je tak od 7 do 2 stupňů, to jsou hlavně ty 2 stupně v údolích v té jihovýchodní části kraje, kam se oblačnost teď dostává nejpozději. Vítr fouká od západu a většinou zatím je slabý, ale už jsou místa hlavně ve vyšších polohách, kde fouká i vítr mírný.
0: To je aktuální stav. Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
2: Dnešek by zase měla provázet taková proměnlivá oblačnost, čili v průměru oblačno, chvílemi může být někde obloha až do polojasna, chvílemi do skoro zatažena, ale snad oproti včerejšku, kdy bylo víc toho skoro zatažena, tak dnes bude víc toho polojasna v rámci proměnlivosti. V průběhu dne se může ale spíš jen s malou pravděpodobností objevit slabá přeháňka, hlavně v severní, případně možná západní části kraje. No a pak večer by se oblačnost měla pozvolna většinou rozpouštět. Teploty nejvyšší 11 až 14 stupňů, vítr mírný západních směrů, během dne vítr severozápadní a zeslábne večer.
0: Jaké počasí nám nabídnete zítra?
2: Zítra ráno ještě přituhne víc, nejčastější teploty, ty nejnižší budou mezi +3 až 0, samozřejmě četný přízemní mráz už při těchto teplotách, v údolích místy kolem -1 a vítr v noci slabý severní, severozápadní, no a zítřek by měl mít tedy studené ráno a mohl by být slunečný, oproti dnešku více mnohem, ráno dopoledne jasno, ale mohou se vyskytovat údolní mlhy, případně nějaká nízká oblačnost, přes den pak se přetvoří do polojasna, možná i dokonce skoro jasná obloha a k večeru pak bude od západu přibývat frontální oblačnost, teploty zítra odpoledne 12 až 15 stupňů.
0: To říká meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za předpověď a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: 6:49, to je aktuální čas, je pondělí, je 12. října. Za chvíli si zahrajeme mega hit skupiny Škvor, Síla starých vín. Připomínám, že už ve čtvrtek, tento čtvrtek 15. října, vyjde nová deska skupiny Škvor Na hraně.
1: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 2 dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio, a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Bardo, řekni fór.
1: Prosím vás, tohle není vtip, tohle je vážná věc, jo. Policie hledá muže, který nabízí přes internet na prodej sušičku prádla na solární energii za 800 korun. Lidem, kteří ji objednali, přišla poštou šňůra na prádlo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Vyšlo to přesně. Hasičská fontána, jako by rozespívala oblaka, skončila a já cítím první kapky deště na tváři. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Chodějovské muzeum není jen tichým výstavištěm. Stálou expozici o historii města doprovází všudy přítomný výklad. Chodějovce, Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: České firmy se obávají nedostatku vody a jejího zdražování. Podporu na úspory můžou čerpat od ministerstva průmyslu. V Jihlavě mají sportovci nové hřiště s umělým povrchem. Moskva podle Kyjeva zaútočila na ukrajinské elektrárny potom, co americký prezident oznámil energetické příměří. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přeháněk. Teplotní maxima 14 stupňů. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy. V němž se na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech. Třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun. Říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
2: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
0: Firmy od státu očekávají větší investice do vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například financuje výstavbu rybníků a plánuje vybudovat nové vodní nádrže. Nové fotbalové hřiště s umělým povrchem budou moct nově využívat sportovci v Jihlavě. Vzniklo u hasičské zbrojnice v místní části Bedřichov. Součástí celého areálu je také dráha pro požární sport, prostor pro nácvik požárního útoku nebo cvičná hasičská lezecká stěna s okny.
3: V areálu vyrostla také nová budova se šatnami, skladem a s občerstvením pro návštěvníky a diváky. V polovině října začnou provozní zkoušky a potřebné certifikace, aby sportovci mohli areál začít využívat ještě letos na podzim. Jeho úprava vyšla na 25 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Šipkař Karel Sedláček se na turnaji Evropské tour v Bazileji dostal až do čtvrtfinále. V něm podlehl Velšanu Claytonovi 2-6. I tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku na dalším turnaji Evropské tour v Maastrichtu.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a v Košiticích mají 6 stupňů, ve Velkém Meziříčí 1. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přeháňky, k večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku se staly 2 nehody. První u Vystrkova při odbočce na čerpací stanici. Druhá pak přímo v Pelhřimově za kruhovým objezdem při výjezdu na Kamenici nad Lipou. Opatrně pak jeďte i z Rouchovan na Hrotovice. Tam jízdu nezvládl řidič osobního auta a na místě jsou záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Se
5: 7:05, možná si z dětství pamatujete, jak jste sbírali kaštany, dělali pak z nich zvířátka. Kaštany letos jsou malé, anebo chybí úplně. Kvůli suchu se jich urodilo méně. U myslivců rostou obavy, že nebudou mít čím v zimě přikrmovat zvěř. Za myslivci se společně s Veronikou Bartes-Vohradíkovou vypravíme po 7:45.

0: 7 hodina 11. minuta je pondělí 12. října. Předpokládám, že v práci nebo cestou do práce se dnes ráno asi všichni baví o tom, jak dopadly volby ve vaší obci, ve vašem městě. No uvidíme, jaká bude budoucnost. Každopádně víme, jaká byla minulost. Je tu Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: byla skupina Toutou v 7 hodin a 18 minut. Tady je Český rozhlas Vysočina. Za malou chvíli pro vás budeme mít opět české písničky. Těšte se na Luci a Sen, anebo na Janu Kratochvílovou a skladbu Mám ráda tvůj smích.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes v pondělí 12. října čekáme proměnlivou oblačnost, po ránu místy mlhy, v průběhu dne se mohou objevit slabé lokální přehánky. Vyjasní se k večeru a teploty se dnes dostanou na 11 až 14 stupňů Celsia. Přejeme všem krásné ráno.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lucie a sen 6 minut před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Myslivci budou mít letos v zimě zřejmě horší možnost dokrmování zvěře než v jiných letech. Kvůli suchu totiž letos evidují nižší úrodu kaštanů a žaludů. Právě těmi přitom lesní zvěři v zimě zlepšují nabídku potravy. Hledání spadaných kaštanů je letos větší výzvou i pro děti, jak zjistila redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Veronika Bartes Vohradíková.
1: Tamhle nahoře vidím, teďka pozor, já zkusím se třást, jo.
2: Juhu.
1: Dva mám jediný, se... co vidím.
2: Mám já, juhu. Jo. Mám, juhu, skvělý.
3: Baví tě hledat kaštany?
2: Jo.
3: Kaštany v Jihlavě pod stromem sbírají i 5letý Bartoloměj s mladší sestrou. První nachází po několika minutách.
2: Já občas chodím na kaštany se školkou a děláme jako, že když někdo najde, tak se buď může nechat, nebo je dá paní učitelce a potom si je dáme do kyblíku ve školce a budou na hraní.
3: A kolik jsi jich našel?
2: Já jsem jich asi našel, dokonce v jednom kyblíku jsem našel, myslím, že jsem našel dva. Na Tonička dokonce našla 4.
3: Nižší úrody si všímá i matka obou dětí, paní Kristýna.
4: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili pravidelně a který plodí opravdu velké kaštany, tak jsme se na ně těšili. Ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku plesnivé.
3: Kaštany a žaludy postrádá i roštěňská obora na Jihlavsku. Myslivci tam právě teď krmivo pro zvěř vybírají od dárců, potvrzuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
5: Jsme rádi za to, co lidi přivezou, protože letos je sucho a ta zvěř bude mít pestřejší potravní nabídku. Těch kaštanů žaludů je málo, stromy letos málo nasadili, díky tomu, že bylo sucho, tak hodně těch kaštanů opadalo a je to prostě bída.
6: Když se podíváte, to jsou kaštánky, to je úplně,
7: no, to je...
6: To je jak kuličky na cvrnkání, to jsou úplně prdělata.
5: Potřebujeme to pro zvěř, protože to je její součást, její přirozené potravy a je to i zpestření.
8: Lopatou rozhážeme kaštany po prostoru. Přijdou daňci, tak to je jak vysavač. Jedou, tady nezůstane jediný kaštan. To je úplně super.
3: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: byla Jana Kratochvílová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď už zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Hlavní část koaličních vyjednávání odsunou vítězné strany v Pelhřimově až na dobu po senátních volbách. Lídr nejsilnější ODS a současný starosta Ladislav Met totiž postoupil do jejich druhého kola. Budoucí koalice by měla stát na stejné platformě jako nyní, kdy ODS spolupracuje s TOP 09 a KDU ČSL. V případě výhry v senátních volbách by Ladislav Met podle svých slov nejspíš zastával oba posty. Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun. To kritizuje sněmovní opozice. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat taky národní strategií regenerace brownfieldů. Švédská královská akademie věd před polednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1. Vybojoval tak druhé vítězství v této sezóně za sebou. Druhé místo obsadil Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. A přidáme ještě počasí, v Třebíči nebo Bystřici nad Prnštejnem jsou aktuálně 4 stupně, v Přibyslavi 6. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: U čerpací stanice na Vystrkově u Humpolce policie vyšetřuje nehodu dvou aut. Na místě je i záchranka a hasiči.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
0: Zpěvák Michal Hrůza minulý týden nahrával ve studiu vánoční písničku s Berenkou Kohoutovou. Těšíme se na výsledek. Teď si hrajeme písničku, která je taky z vánočního filmu Pohádky pro Emu. Jmenuje se Pro Emu, zpívá Michal Hrůza v 7.33.
5: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Petra Janů, Jiří Bareš, jsme stálí v 7.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Martin Písařík samozřejmě v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nebude chybět ani dnes. Nachystal pro vás rubriku Co v učebnicích nebylo. A dnes se zaměří na naše mužské prsní bradavky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se zcvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla skupina Beatles ve 7:45. Za chvíli Lenka Filipová se svojí novou písničkou Norský dřevo. Nevím, jakým seriálům dáváte přednost, jestli norským, mexickým, španělským, českým, slovenským. Každopádně dívají se naše makovičky na seriály, na filmy? Zeptáme se jich už za chvíli.
1: Počasí.
0: Přejeme vám dobré pondělní ráno, máme 12. října na Vysočině. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost po ránu, ojedinělé mlhy. V průběhu dne se mohou objevit slabé lokální přehánky. K večeru se vyjasní a teploty se dostanou na 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: 4 minuty po 7:45 se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s makovičkami ponoříme do filmového prostředí.
1: Makovičky.
2: Jaký je rozdíl mezi filmem a seriálem?
3: Seriál má díly a film je dlouhý.
2: A díváš se na filmy nebo na seriály radši?
3: Na obojí. Film zpívaj. Já se koukám na film.
2: A jaké znáte seriály?
3: Já se dívám na Gabizmájo. To je ve třídě.
4: My se koukáme na Planktona ve filmu.
2: O čem to je?
4: O SpongeBobovi. To je žlutá houba.
3: Ten SpongeBob, to je morská houba.
2: Proč to má tolik dílů, ten seriál?
3: Ale to lidiče koukali i děti.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Studentky zdravotnické školy v Jihlavě učí vrstevníky, jak předcházet rakovině prsu. Koalice projedná spornou novelu školského zákona. Slovenci v referendu odmítli novelu zákona, která podle kritiků zavádí politickou policii. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přeháněk. Teplotní maxima 14 stupňů. Čas na ranní zprávy přináší je Tomáš Kolátor. Jak správně provádět samovyšetření prsu učí své vrstevníky studentky Jihlavské střední zdravotnické školy. Zapojují se tak do měsíce prevence rakoviny prsu. Podle onkologů navíc každoročně přibývá žen, u kterých se toto onemocnění objeví před 40. rokem života.
3: Plochou třemi prsty krouživě začneme v podpaží, prohmatáme celé prso, musíme střídat tlak, aby jsme se dostali do všech míst a potom nesmíme zapomínat na plochu pod klíční kostí.
4: Studentka Tereza ukazuje svým spolužákům, jak správně provést samovyšetření. Pod vedením pedagožky Kamily Zemanové jezdí o rakovině prsu přednášet i do jiných škol.
5: Pokaždý vyškolíme tým, který je na 2 roky. Jsou to ročníky 3. a 4., aby už měli trošku povědomí o těch chorobách.
4: Podle Národního onkologického registru onemocní rakovinou prsu v Česku každý rok zhruba 8 000 žen. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Koaliční lídři znovu projednávají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
6: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
2: Pro revizi inkluze ve školství je například i opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol. Slovinci v referendu těsně odmítli novelu zákona, která mění fungování parlamentních vyšetřovacích komisí. Proti jejímu přijetí se vyslovilo přibližně 51% hlasujících. Na rozdíl od dalších 3 souběžných referend bylo toto hlasování pro vládu závazné.
7: Podle vlády premiéra Janeze Janči a zastánců novely zákona o parlamentních komisích mají změny vést k účinnější kontrole politiků a bránit zneužívání komisí. Odpůrci novely varují před zásahy do práv novinářů, nevládních organizací či podnikatelů spojených s veřejnými činiteli. Úprava totiž mimo jiné omezuje možnosti napadnout postup komisí u ústavního soudu a podle kritiků otevírá prostor pro politicky motivované vyšetřování. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Třince poprvé v extraligovém ročníku ztratili body. V 10. kole prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení. Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1, Brno prohrálo s Plzní 1-2 v prodloužení, Hradec Králové zvítězil nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem také 3-1 a České Budějovice nad Libercem 4-3.
1: Počasí.
2: Jihlava Stelčí hlásí 3 stupně, Moravské Budějovice 2. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky. K večeru se vyjasní, nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nově neprojedete Rantířovem na Jihlavsku od železničního mostu až po odbočku na Rounek. Tam opravují povrch vozovky. Omezení potrvá až do 25. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8. hodina, 5. minuta, začínáme nový pracovní týden, je pondělí, je 12. října. Máme po volbách drtivé vítězství, absolutní změna kurzu nebo odsouzený politik. Dramata se během víkendových komunálních voleb odehrávala i v menších městech Vysočiny, jak uslyšíte po 8:45 od Milana Soldána.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní Eva Švecová. Přeji vám hezké pondělní ráno.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: A prozraďte, kde se teď nacházíte.
1: Právě teď se nacházím v organizaci Sdílení, která sídlí v Telči na poliklinice.
0: A my vás dnes můžeme přijít navštívit, je to tak?
1: Přesně je to tak. Dnes máme ve Sdílení den otevřených dveří. Můžete za námi přijít, jak už jsem říkala, na polikliniku do Telče. Až do 16. hodiny se můžete prohlídnout zázemí našich služeb, můžete se podívat, kdo právě pomáhá těm lidem v domácím prostředí, potkáte se zde s našimi sestřičkami, s našimi pečovatelkami, nabídneme vám výbornou kávu nebo čaj a můžete se nás zeptat na všechno, co vás zajímá ohledně pečování doma.
0: Otevíráte už za chvilku v 9 hodin?
1: Ano.
0: Máte speciální prohlídky v 9, v 11, ve 13 a v 15 hodin. To bude dneska, ale v rámci tohoto týdne se koná ještě jedna akce, takzvaný Papučový den. Kdyby náhodou někdo nevěděl, co to je?
1: Papučový den je taková kampaň, která už v posledních letech zasáhla celou Českou republiku. Papuče jsou symbolem bezpečí a právě toho domova. Takže pokud chcete podpořit mobilní hospicovou péči, to znamená ty, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí, můžete si ve středu nazout papuče, vyrazit s nimi třeba do práce, ale klidně také na nákup. Můžete se vyfotit, fotku sdílet na svých sociálních sítích a tak podpořit všechny ty, kteří pečují v domácím prostředí. Takže ve středu všichni vyrazíme v papučích.
2: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina, Rádio V.

0: 8 hodina 17. minuta, ladíte Český rozhlas Vysočina, je pondělí, je 12. října, za chvíli se poohlédneme za volebním víkendem.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině čekáme proměnlivou oblačnost, po ránu místy s mlhami, v průběhu dne se mohou objevit slabé lokální přehánky, k večeru se vyjasní a teploty se dostanou na 11 až 14 stupňů Celsia. Teď Tereza Kerdlová, která o víkendu slavila koncertem ve Fóru Karlovy.

0: Dospívala Tereza Kerndlová 8 minut před 8:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Petr Nať na mojom poschodí. Škoda, že tam hudební dramaturg na dnešek nezařadil písničku Marcel z Malého Mesta. Hodila by se víc, protože máme 12. října a Marcel slaví svátek.
1: Volby 2026.
0: Ano, je po volbách a nejenom v Jihlavě a okresních městech na Vysočině začínají politici jednat o nových koalicích. Zajímavé výsledky i komunální příběhy nabídlo víkendové hlasování i v menších sídlech na Vysočině. Vše teď rozebereme s Milanem Soldánem. Přeji ti hezké ráno.
2: Krásný den, no tak k jedním z těch zajímavých míst komunálních voleb patří bezesporu Humpolec. Pouhých několik týdnů před hlasováním tam totiž zastupitelstvo odvolalo starostu Petra Machka z uskupení Humpolec Go. Pro jeho konec ve funkci přitom zvedli ruku i koaliční partneři z Hnutí Ano. No a právě toto Hnutí nakonec o víkendu vyhrálo volby se ziskem 6 křesel v 21 členem zastupitelstvu. Otázkou teď je, koho přizve k sobě. Na druhém místě totiž skončilo právě Humpolec Go odvolaného starosty Petra Machka a nedá se příliš předpokládat, že by se podařilo bývalou koalici obnovit.
0: Milane, nesledované byly i volby v Polné, kde byl v létě odsouzený tamní starosta Jindřich Skočdopole, který přesto kandidoval. Jak tam to dopadlo?
3: Přestože několik dní před volbami oznámil, že už se nebude ucházet o pozice ve vedení města, na postu lídra kandidátky nestraník Jindřich Skočdopole zůstal. A to i přesto, že byl odsouzený za trestný čin související se zpronevěrou peněz fotbalového klubu. A část voličů tím možná odradil, protože ho nakonec v křížkování přeskočilo 5 lidí ze společné kandidátky. Skočdopole sice propadl na 6. místo, v zastupitelstvu ale zůstane. Jeho sdružení totiž volby vyhrálo a získalo právě o něch 6 křesel.
0: Tak omlouváme se trochu za technické problémy, snad to bude lepší. Každopádně zatím jsme se bavili o místech, kde jsou ty volební výsledky spíš těsné. Bylo to ale někde tak přesvědčivé, že vítězové žádné koaliční partnery nepotřebují?
2: Bylo a dokonce se to tak stalo na relativně dost místech. Například ve Velkém Meziříčí, což je mimochodem 6. největší město Vysočiny, získalo uskupení současného starosty společně VM a současného starosty Alexandrose Kaminarase ze STAN přes 54% hlasů, což mu zajistilo většinu 14 mandátů ve 23 členem zastupitelstvu. Kandidátky současných starostů bodovaly ještě výrazně na Pelhřimovsku. Například v Pacově získala téměř 65% a v Žirovnici 67,5%.
0: Jsou naopak místa, kde se současným starostům příliš nedařilo a vypadá to na výměnu?
2: Takovým, dá se říct, fiaskem skončily volby pro dlouholetého lidoveckého starostu Černovic Jana Broška. Jeho hasiče pro Černovicko s naprostou převahou porazilo sdružení Černovicko srdcem a rozumem, které získalo v 9 členem zastupitelstvu 4 mandáty, zatímco současný starosta pouze 2. Zajímavé bude pak sledovat vývoj v Jemnici. To je taková specifická, k výměně na radnici tam dochází v posledních letech prakticky po každých volbách. Letos tam sice zvítězila kandidátka občanskodemokratického starosty Pavla Nevrkly, ale poměrně silné jsou i opoziční strany. Každá z nich se může stát tím pomyslným jazyčkem na vahách a je velmi pravděpodobné, že pokud se tam nějakou koalici podaří sestavit, bude opřená jen o jeden většinový hlas.
0: Říká redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán. Díky a naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: K tomu, že některá lékařská péče je tu opravdu hůře dostupná, se připojuje i pan Václav.
2: Ty doby čekací jsou prostě, já nevím, třeba teď jdu z neurologie, kde jsem čekal 2 měsíce, než mě vzali, jako no, než jsem přišel na řadu.
1: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: To s tětkou nějak pročistíte?
4: Jo.
3: I z 2 milimetrové vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Ohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Jsme rádi, že i v pondělí 12. října ladíte Český rozhlas Vysočina. Po krátkých zprávách s Tomášem Kolátorem tady bude Hana Zagorová. Na věky zůstane pouze čas. A taky skupina Katapult s písničkou Hlupák váha.
6: Je 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
6: Ve Vírské nádrži na Žďársku je aktuálně voda 16 metrů pod výškou hladiny zásobního prostoru. Jen za poslední týden klesla o 40 cm, protože přítok je stále menší než odtok. Informovali o tom vodohospodáři. Úbytek letos dlouhodobě zaznamenávají všechny nádrže v Česku. Omezení zásobování pitnou vodou ale zatím podle Povodí Moravy nehrozí. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi 2 nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek a v sobotu. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Česká inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom jednat vláda. Týkat se to má případů, kdyby bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdřív nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ni lhůtu. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly víc než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongčangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské miny. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. Výsledky fotbalové šance ligy: Sparta porazila Pardubice 2-0 a je na 3. místě tabulky. Druhý Liberec za vedoucí Slavií prohrál doma se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. A přidáme počasí, dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno místy s ojedinělými mlhami. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Z Havlíčkova Brodu ve směru na Přibyslav, Jihlavu a Humpolec projíždějí vozy údržby. Počítejte s nimi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 8:33.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8.38, jsme Český rozhlas Vysočina, přejeme dobrý den. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
1: Přicházíme ke kolovému nakladači.
2: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
1: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši. Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí?
2: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli, nebo mají malý sklepy, no.
1: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů.
3: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
1: Když to srovnáme s loňskem.
3: Kostka, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno.
1: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
4: A je 630 korun za metrák.
1: Když to srovnáme meziročně,
4: je zhruba o 3,5% dražší.
1: Brikety, jaká je ta cena briket meziročně?
4: Ta cena je prakticky stejná jak 769 korun za metrák.
1: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
4: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku.
1: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější. A ještě zpět k uhlí. Dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
5: Co se týče cen, tak ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
1: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Vládo, řekni fór.
1: Prosím vás, tohle není vtip, tohle je vážná věc, jo. Policie hledá muže, který nabízí přes internet na prodej sušičku prádla na solární energii za 800 korun. Lidem, kteří ji objednali, přišla poštou šňůra na prádlo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému suchu je méně kaštanů a žaludů. Silničáři dnes v Brně na 40 dní zavřeli Pisárecký tunel, spojku mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Ministr Karel Havlíček bude v Indii jednat s tamními politiky i zástupci firem. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přeháněk, teplotní maxima 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na příkrm zvěře budou mít letos myslivci zřejmě méně suchých plodů. Poukazují na to v souvislosti s nižší úrodou kaštanů a žaludů. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Například v Roštejnské oboře sbírají kaštany a žaludy na příkrm už teď.
2: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili, ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku. Plesnivé.
3: Děti paní Kristýny našly v Jihlavě jen pár kaštanů. Ty chybí i Roštejnské oboře, pokračuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
4: Těch kaštanů žaludů je málo. Stromy letos málo nasadili, díky tomu, že bylo sucho, tak hodně těch kaštanů opadalo a je to prostě bída.
3: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Řidiče v Brně ode dneška omezuje uzavírka Pisáreckého tunelu. Je to kvůli opravě technologií, která potrvá 40 dní. Zavřená je tak spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objízdná trasa vede kolem výstaviště Nemocnice milosrdných bratří, Ústředního hřbitova a Bohunické fakultní nemocnice. Šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala očekává velké dopravní komplikace.
5: Tak ono to bohužel nejde dělat po polovinách, jak by si někteří přáli a možná i my, protože to napájení ve chvíli, kdy vypneme, tak skutečně vypínáme celý tunel a ten dopad bude za mě opravdu velký. Určitě tu brněnskou dopravu zasáhne velmi i v souběhu těch ostatních staveb, třeba na D1 a podobně.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
6: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jedna z členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
0: Šipkař Karel Sedláček se na turnaji Evropské tour v Brazílii dostal až do čtvrtfinále. V něm podlehl Velšanu Kleintnovi 2-6. I tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku na dalším turnaji Evropské tour v Maastrichtu.
1: Počasí.
0: V Humpolce a Dukovanech je aktuálně 5 stupňů, v Libici nad Doubravou 7. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, a to především v severní a západní části kraje. K večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 74 až 72 je uzavřen levý jízdní pruh. Silničáři tam provádí úpravy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné pondělní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině, volby jsou za námi, no a příjemné počasí před námi, alespoň z toho, co slibují meteorologové, by se k nám ve čtvrtek a v pátek mělo vrátit babí léto. Tak to je pozitivní zpráva na začátek pracovního týdne, je na co se těšit. K tomu všemu přidáme zajímavý tip na oběd nebo večeři, protože oběd, ten už se nám za pár hodin blíží. Dneska si totiž uvaříme kaši z kukuřičné polenty a dáme si k ní i zeleninu, slaninu a taky rozmarín. Víc nám řekne Dáša Kubíková, ještě předtím třeba Chris de Burgh anebo taky Jojo Band.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Až se vám bude v příštích dalších chladných ročních období stýskat po létě a také teplých dnech, máme nápad. Léto si můžeme aspoň trošičku přivolat i díky tomu, co uvaříme a jaké použijeme koření. Dnes to bude kaše s vonavým rozmarínem a pečenou zeleninou.
2: Když něco voní rozmarínem, připomíná nám to vůni léta. Rozmarín ovoní i dnešní dobrotu, ať je jaké chce roční období. Dáme si kaši se zeleninou. Ta kaše bude z kukuřičné polenty, ale nejprve si připravíme zeleninu. Nakrájíme jednu cibuli na silnější kolečka, 4 mrkve a 4 petržele, oloupeme a nakrájíme na větší kousky. Všechno hodíme do pekáčku, zakápneme olejem, osolíme a promícháme. Troubu předehřejeme na 190 stupňů a zeleninu pečeme hodinu nebo dokud nezměkne. Přibližně 10 minut před dopečením dáme v hrnci vařit 3 deci vody, do vroucí vody vysypeme 120 gramů polenty a vaříme, dokud polenta nezhoustne do konzistence kaše. Vezmeme 2-3 snídky rozmarínu, stáhneme ze stonku a lístky nasekáme. Přidáme do kaše a dochutíme solí. Kaši nakonec vylepšíme lžící másla. Na talíř nabereme porci polentové kaše a překryjeme upečenou zeleninou. Pokud by u vás doma někdo odmítal jídlo, které je úplně bez masa, můžete mu ještě bokem osmahnout trochu slaniny do křupava a přidat k zelenině. Porci dozdobíme snídkou rozmarínu a necháme si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Volby nám skončily a teď jsou před námi vyjednávání. Už je jasné, jak bude vypadat vedení Jihlavské radnice, které okresní město na Vysočině už má o koalici jasno a kde se naopak stále nedomluvili. To za pár minut probereme a rozebereme s redaktorem Františkem Mírků, do té doby skupina Krištofa nebo taky Pavel Bobek a jeho Country Boy. Hezké pondělí a příjemný start do pracovního týdne s námi.

0: skupina Kryštof a jejich šňůry. Jak už jsme říkali, volby sice skončily, ale před námi je vyjednávání.
1: Volby 2026.
0: Na budoucím složení jihlavské radnice se zatím vítězné strany nedomluvily. Jasno, není ani v Třebíči. Koalice už je narýsovaná v Pelhřimově, o podrobnostech se ale bude ještě jednat. Podrobnější informace pro nás už má teď připravený redaktor František Jirků. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Největší město v kraji, tedy Jihlava, kde o víkendu výrazně vyhrál tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. V novém zastupitelstvu bude mít 16 křesel. A k většině mu chybí 3. Už ví, s kým se staví koalici?
2: Zatím ne. První oficiální schůzky absolvovali zástupci jednotlivých uskupení včera odpoledne. Tým pro Jihlavu postupně vyjednával s delegacemi ANO, STANu a Pirátů, aby zjistil, na čem se jejich programy potkávají a probral případnou podobu rady. K žádné oficiální dohodě zatím nedošlo. Výsledky prvního jednání teď budou probírat místní organizace jednotlivých stran a vyjednavací týmy se vrátí ke stolu nejspíš ve druhé polovině týdne. S čím se dá na základě výsledků voleb počítat je, že i v nadcházejících 4 letech bude primátorem Petr Ryška z ODS.
0: To byla v krátkosti Jihlava. Pojďme na druhé největší město Vysočiny, tedy Třebíč.
2: O budoucí koalici zatím není rozhodnuto ani tam. Večer to potvrdil lídr uskupení pro Třebíč Pavel Pacal. Současná koalice, ve které bylo navíc hnutí ANO a Lidovci, by tam nedosáhla na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Podle lídra koalice Piráti Břehy Zelení Aleše Nováka je situace do jisté míry patová a rád by jednal o složení radnice, které by opomenulo vítěze voleb, což je uskupení pro Třebíč současného starosty.
0: Trochu specifická je situace v Pelhřimově. Nynější starosta Ladislav Med, který vedl vítěznou kandidátku ODS, navíc postoupil i do druhého kola senátních voleb.
2: V Pelhřimově už se na rámcové podobě koalice domluvili, měla by pokračovat ta současná ODS, KDU ČSL a TOP 09. V 21 členem zastupitelstvu bude mít většinu 14 hlasů. Nicméně o tom, jaké bude přesné složení rady města, se bude teprve jednat. Starosta a lídr ODS Ladislav Med Českému rozhlasu sdělil, že schůzka na toto téma se uskuteční v neděli, tedy po druhém kole senátních voleb, kde také kandiduje. Pokud by v něm uspěl, pravděpodobně by pak zastával obě funkce, tedy starosty i senátora. Z jeho vyjádření bylo patrné, že posty místostarostů by opět připadly Lidovci Karlu Kratochvílovi a Zdeňku Jarošovi z TOP 09.
0: Pojďme přiblížit, jak se vyvíjí jednání ve Žďáře nad Sázavou.
2: Tam má vítěz voleb uskupení Žďár Živé město za sebou první kolo schůzek. Jeho vyjednavači se setkali se zástupci všech zvolených uskupení, kromě změny. Ani z těchto jednání zatím žádný konkrétní výsledek nevzešel. Lídr vítězů a současný starosta Martin Mrkos se nechal slyšet, že preferuje kontinuitu. V předchozích 4 letech vládl na radnici v koalici s ANO a Lidovci.
0: A v našem výčtu nám zbývá poslední okresní město v kraji, a to je Havlíčkův Brod. Tam vyhrála volby ODS nynějšího starosty Zbyňka Stejskala.
2: Ani tam žádné konkrétní výstupy z jednání zatím nejsou. Zbyněk Stejskal už dříve řekl, že plánuje oslovit všechny politické strany, ale podle vyjádření pro ČTK bude to spíš až po neděli. Ocenil by, kdyby koalice na radnici v Havlíčkově Brodě mohla být co nejširší.
0: Budeme tedy doufat, že co nejdříve se dohodnou, že ta vyjednávání proběhnou dobře. Samozřejmě naši redaktoři to všechno budou sledovat. Františku, děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.
0: Tolik redaktor František Jirků v dobrém dopoledni už za pár minut. Také Míra Marek a další díl pořadu bejvávalo. Teď USA for Africa, We are the world. Krásné dopoledne.

0: Marie Rotrová a její Markétka, 3:30 v dobrém dopoledni. Teď se zaměříme na jabloně.
1: Bejvávalo.
2: Zvyky a pověry stran jabloní. Přiblížili jsme se k první polovině 10. měsíce v roce. Tohle bývávala pro naše předky doba sklízení úrody ovoce. Nejen toho, co bylo na stromech za humny nebo kolem chalupy, ale i toho divoce rostoucího. Nejčastějším stromem, který pantáta hospodařící v Království českém mýval na sadě nebo v zahradě, byla jabloň. Nejen pro ty chutné plody a jejich odolnost a protože mnohá jablka při dobrém uskladnění vydržela až do jara, ale i proto, že za těch dávno minulých časů bejvávalo zvykem vždy, když se ve stavení narodilo děvčátko, zasadit jablůňku. Předkové měli tyhle stromy ve velké úctě. Ochraňovali je. V lidové tradici se dokonce věřilo, že poražení, poničení či vykopání zdravého stromu přináší dostavení velkou smůlu. Také se podle starých obyčejů voda z první koupele novorozeného děvčete vylévala pod jabloň. To, aby ta rostla a byla zdravá stejně jako plod právě přicházející na světlo boží rostl v matčině lůně. To věděl dědeček, pradědek s prabábou a dělali to tak i jejich kmotři. No a zítra pár bramborových zajímavostí a pověr.
1: Bejvávalo.
0: Skupina Elán a otázky. No a do 11. tedy do 10. hodiny ještě samozřejmě i pořad Minuta pro zdraví. Tentokrát se zaměříme na to, jak na hemoroidy. Víc nám řekne paní doktorka Irena Zimenová. Teď ale otazníky.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: zdraví.
1: Hemoroidy jsou nepříjemná záležitost. Co se s tím dá dělat?
2: Nestydit se a zajít k lékaři. Možnosti, jak to vyřešit, jsou a čím dřív se přijde, tím jednodušší je řešení. V počátku pomáhají masti, čípky, sedací koupele z dubové kůry. Uzlík, který se dá nahmatat v oblasti konečníku, se někdy sám stáhne a potíže odezní. Pokud se ale uzlík, který obsahuje stražninu, nestahuje, je nutné to ošetřit nějakým zákrokem. A nemusí to být hned klasická operace. Jsou možnosti jako ošetření laserem nebo podvázáním uzlu. Každopádně je vždy nutné upravit životosprávu a chování tak, aby se hemoroidy neobjevovaly opakovaně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Návštěvnická sezóna na hradech a zámcích pomaličku končí. V Lednici na Břeclavsku ale ruch neutichá. Pokračuje tam rekonstrukce takzvaných katakomb, prostoru pod zámeckým skleníkem, kde Lichtenštejnové přes zimu ukrývali exotické rostliny. Po opravě se tam mají vrátit nejenom rostliny, ale taky výstavy nebo společenské akce. A my se tam vydáme už za pár minut v reportáži. Do té doby skupina Olympic nebo taky David Dale.

0: Snad jsem to zavinil já, zpívala skupina Olympic přesně 6 minut před 10. hodinou v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Na zámku v Lednici na Břeclavsku je hodně rušno. I na konci hlavní návštěvnické sezóny. Pokračuje tam totiž oprava takzvaných katakomb pod zámeckým skleníkem. A my se tam právě teď vydáme s naším redaktorem.
1: Teď se odbourává betonová deska a pod ní vidíme degradovanou skladbu z cihel, kterou budeme taky demontovat, abychom se dostali až na původní konstrukci klenby.
2: Popisuje stavitel Jan Všetečka. Katakomby leží částečně pod skleníkem a částečně pod zámeckou terasou. Na tu chtějí dělníci vrátit napodobeninu původního materiálu.
1: Litý asfalt, který navazuje na původní řešení, které používali Lichtensteini. Používali tehdy přírodně těžený asfalt, z kterého dělali terasy.
2: A ten je dodnes použitý na několika dalších místech na zámku.
1: Objevuje se to jak na některých terasách zámku, tak například na kolonádě zvané Reisna na střeše. A originální části jsou dodnes dochovány na objektu Janohradu, kde na ochozech, v těch věžích, kde na to neprší, jsme před mnoha lety při rekonstrukci zachovali tyto původní části.
2: Pracuje se taky ve sklepních prostorách zámeckého skleníku, kterým se říká katakomby, doplňuje Jan Všetečka.
1: V interiéru se opravují omítky, repasují se původní truhlářské prvky, restaurují se kovové sochy s fontánou.
2: Podle kastelánky zámku Ivany Holáskové jde o takzvanou studenou zimní zahradu, kam přes zimu zámečtí zahradníci už v době Lichtensteinů schovávali před mrazy exotické keře ze zahrady.
3: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
2: Doplnila Ivana Holásková. V posledních letech byly prostory lidem uzavřené kvůli špatnému stavu podlahy a zdí a kvůli vlhkosti. Součástí prací za asi 80 milionů korun je taky oprava fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Výrská přehrada je naplněna jen ze 44%. Česko se potýká podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku s nedostatkem revmatologů. Státy Evropské unie se dnes chystají uvalit sankce na 1650 ruských občanů a firem. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přehánek, teplotní maxima 14 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré dopoledne. Ve Vírské nádrži na Žďársku je aktuálně voda 16 metrů pod výškou hladiny zásobního prostoru. Jen za poslední týden klesla o 40 cm, protože přítok je stále menší než odtok. Informovali o tom vodohospodáři. Úbytek letos dlouhodobě zaznamenávají všechny nádrže v Česku. Omezení zásobování pitnou vodou ale zatím podle Povodí Moravy nehrozí.
2: Voda ve Víru je zatím 27 metrů nad hladinou stálého nadržení. Ta označuje minimální objem, který musí v nádrži zůstat trvale. Hladina poklesla i ve Vranovské přehradě, která zásobuje pitnou vodou část Vysočiny. Vranov je momentálně naplněn jen z 29%. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
1: V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
3: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
4: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
5: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
4: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Mají to největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
6: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dieslu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na 3. místo. Pražany sice poslal už ve 4. minutě do vedení Mercado, ale v závěru první půle se museli bránit pardubickému tlaku. Trenér Sparty Brian Priske si ale nemyslí, že domácím výrazně chyběl zraněný kapitán Adam Karabec.
7: It has nothing to do with Karabec.
8: S Karabcem to nemá nic společného, i když nám samozřejmě chybí. Ale i kdyby hrál, bylo by pro nás tohle utkání složité. Nelíbilo se mi, jak jsme napadali a taky, že jsme v první půli nedokázali reagovat na hru soupeře. Potřebné taktické změny jsme udělali až po poločase.
1: Až v 10. kole nejvyšší soutěže poprvé zvítězilo Slovácko, porazilo 2-0 Liberec na jeho hřišti a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově je 7 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 8. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky, a to především v severní a západní části kraje. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, krajský úsek dálnice D1 je taktéž plynulý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pět minut po desáté hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kdo píše, maluje, veršuje nebo tvoří jen tak sám pro sebe, se obvykle výstavy nedočká. V Jihlavě ale funguje spolek, který tuto možnost právě amatérským umělcům nabízí. A my se za nimi za chvíli podíváme.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Téměř měsíc si v Jihlavě mohou návštěvníci prohlížet díla 57 vystavujících amatérských umělců, která zaplnila 4 patra domů v Husitské ulici. Jihlavský spolek Jinak pořádá tuto výstavu už po 20. a každý rok se ukazuje, kolik talentovaných lidí mezi námi žije. Prostory husitské fary za první republiky, obchodní banky, která sama o sobě stojí za prohlédnutí, teď zdobí malby, fotografie, koláže, ale i šperky, keramika, kované umění, sochy, krajkové obrázky nebo vytištěné básně. Vernisáž pojal spolek jako oslavu plnou legrace.
2: Haló, haló, všichni mě slyšíte?
3: Ano.
4: Díka.
2: Vítám vás na zahájení výtvarné výstavy u příležitosti 20. roku trvání spolku Jinak. V roce 2007 bych si byl nepomyslel, že můj střeštěný nápad se ujme, zakoření a ponese plody.
5: Co jste si tehdy myslel? Co to mělo být za spolek?
6: Tehdy vůbec žádný spolek být neměl. Prostě jsme chtěli udělat výstavu, bavit se a nakonec se z toho ten spolek později vyvinul.
5: To znamená, že ti, kdo tady vystavují, jsou členy spolku?
6: Já bych to možná rozdělil na třetiny. Dejme tomu, že tady je 80 lidí, kteří jsou členy spolku. Ve svém volném čase vyhledávají nějaký nový talenty, nový tvůrce, nebo ti už se sami hlásí. Pak je tady druhá třetina lidí, kteří nás provází vlastně už skoro těch 20 let. A pak jsou tady úplně noví mladí tvůrci a je skvělý, jakože zrovna my jsme pro ně takový, jako, že tady chtějí něco ukázat.
5: Já si povídám s Lukášem Černým, zakladatelem spolku. Možná byste mohl zmínit pár těch, co jsou tady s vámi od začátku.
6: Úplně na začátku byl Tomáš Blažek, Mirka Zvědělíková, následovala Jitka Tichá, jsou vlastně takový stěžejní pilíře dodnes. Potom, když jsme se dostali semka na husitskou faru, tak František Tichý, dál jsme se rozvíjeli s tím, že spolkem prošlo několik lidí, kteří ty vernisáže kurátorovali, nebo jak my říkáme, prokurátorovali, protože měli poslední slovo. A přišli noví lidé a mladší, takže doufám, že ten spolek bude životaschopný i nadále.
5: Během vernisáže autoři také čtou své texty.
7: Znám jednu paníčku z Rosoch, která se zbláznila do soch. Až jednou v New Yorku u vody ukradla i sochu svobody. Ta stará zlodějka z Rosoch.
5: Ať je to mladý básník Čeněk nebo zakládající člen spolku Stanislav Caha.
8: Na předměstí Paříže žere prase lanýže. Byť vznešeným zdá se, pořád je to prase. Včera jsem byl u tetky pro finanční prostředky, ale byl tam i strýc a tak jsem nedostal nic.
5: Jinak je samozřejmě slovo, ale ta zkratka je Jihlava na kolenou. Vy jste si tehdy něco takového myslel?
6: Má to ty dva významy. Jihlava na kolenou znamená, že to jsou lidé z Jihlavy, kteří tvoří něco na koleně. První plakát byla Hlava jako koleno, který tvořila Mirka Zvědělíková. A Jihlava na kolenou může být taky ve významu tom, že lidé z Jihlavy, kteří naši výstavu uvidí, padnou na kolena.
5: To mě se stalo. A to není všechno, co děláte. Taky piknik na Keťásku, na to bychom neměli zapomenout.
6: Tyhle dvě akce, piknik a výstava, jsou stěžejní. Mezi tím ještě děláme autorská čtení, cestovatelské besedy. Co nás napadne, zatím si jdeme.
5: Čím jste v tom občanském životě?
6: Já jsem všeobecná sestra vzděláním, pracuji v nemocnici.
5: Co tady máte za tvorbu?
6: Krom toho organizování se snažím psát nějaký texty, ať už jsou to básnické nebo texty pro kapelu Apple Spokesman, ve kterých hraju, a ve volném čase se dál věnuju výrobě lapačů snů, ale teď už jsem je všechny zrovna rozdal, tak tady letos žádný nemám.
5: Z Jihlavy Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Výstava je přístupná každé odpoledne od 16:30 do 18:00 a to až do 9. listopadu, tak pro případ, že byste chtěli vyrazit, teď už víte od kdy do kdy a kam. S jedním místem v našem kraji je úzce spojený husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Regionální stopař Adéla Zachová jel tuhle lokalitu prozkoumat a za pár minut se s ní spojíme i v našem vysílání, aby nám o tom řekla podrobnosti. Do té doby Miraj, Michal Tučný nebo taky skupina Roxette.

Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na Vysočině, nedaleko Přibyslavy na Havlíčkobrodsku, se nachází obec Žižkovo pole. Tam také stojí památník, který připomíná jednu z nejvýznamnějších postav českých dějin, husitského vojevůdce Jana Žižku z Trocnova. Vydal se tam i náš regionální stopař Adéla Zachová a ta nám právě teď místo více přiblíží. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já teďka stojím u Žižkovy mohyly, která už více než 150 let připomíná slavného husitského velitele. A mimochodem od jeho smrti včera uplynulo přesně 602 let. No a mohyla na první pohled určitě zaujme svojí výškou a kamenným provedením. A její podobu navrhl architekt Antonín Víl, postavil Josef Šupich a památník tvoří čtyřboká část, sestavená z opracovaných kvádrů a potom vyšší válcová konstrukce. Na obou částech jsou nejrůznější nápisy a úplný vrchol zdobí kamenný kalich, což je samozřejmě symbol husitství. Mohyla byla slavnostně odhalená 20. září 1874, tedy u příležitosti 450. výročí Žižkova úmrtí.
1: Zmínila si, že mohyla nebo na mohyle jsou i nápisy. Povedlo se ti přeci jenom nějaký rozklíčovat?
2: Ano, oni jsou všechny krásně čitelné a nachází se tu proto, že kameny zasazené v mohyle pochází z různých historicky významných míst a nápisy právě prozrazují jejich původ nebo jména dárců. Na horní části památníku jsou zase vypsaná místa Žižkových vítězných bitev.
1: Proč se vlastně právě tady Žižkova mohyla nachází?
2: Na podzim roku 1424 vedl Jan Žižka své vojsko směrem na Moravu, kde se chtěl střetnout s Albrechtem Habsburským a během tohoto tažení husité obléhali hrad Přibyslav, který patřil šlechtickému rodu Ronovců, což byli odpůrci husického hnutí. No a právě v průběhu toho obléhání Žižka vážně onemocněl a během několika dnů zemřel. A podle tradice se tak stalo 11. října 1424 na místě, které dnes připomíná mohyla.
1: Žižkovu mohylu v Žižkově poli na Havlíčkobrodsku navštívil i náš regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina vám dáme i další díl pořadu Jak nenaletět. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti vůbec neexistují. Jak nenaletět, to vám povíme už za pár minut. Teď Pavel Dobeš a něco o lásce.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra se v naší rubrice zaměříme pro změnu na potravinářské chytáky, tak si jen nechte ujít.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Žďársko po nejtěsnějším možném výsledku prvního kola čeká závěrečný senátní duel. Může se ale taky stát, že po něm bude nepostupující kandidát žádat o přepočítávání hlasu. Podrobnosti nabídneme za chvíli s Danem Zachem.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Zeptánou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: Jednou nebe zavolá, o tom zpíval Petr Kolář v Dobrém dopoledni. Druhé kolo senátních voleb na Žďársku tento týden bude. O pouhý hlas poražený kandidát z toho prvního si ale nechává čas na rozmyšlenou, jestli bude chtít žádat o přepočítávání. Nejnapínavější senátní souboj tohoto víkendu sledoval a dál jeho dopady sleduje i reportér Daniel Zach, který je se mnou ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. V neděli jsem opakovaně mluvil s Radkem Černým z ODS. To je třetí kandidát na páse v tomhle případě hodně těsně za tou páskou postupu. Jeho hlavní sdělení bylo, že nebude žádat, řekněme, přepočet pro přepočet. To znamená rozporovat výsledek bez argumentů jen proto, jak těsné to bylo. Zároveň ale dodal, že pokud se mu v tom týdnu do druhého kola sejdou informace o tom, že někde byl problém, který mohl ovlivnit výsledek, tak by mohl ještě využít té možnosti žádat u soudu o přepočet v konkrétních místnostech.
0: Dane, pamatujeme tak těsný výsledek v senátních volbách?
1: No, nepamatujeme, je to o jeden hlas, nemůžeme ani pamatovat a těch pikantností je víc. Zopakuji, z vedoucí pozice postoupil s necelými 28% hlasů nestraník starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda. Druhý a třetí, ti se naskládali pod 26%, 11 373 hlasů bylo pro lidovce stávajícího senátora Josefa Klementa a 11 372 hlasů pro lékaře z ODS Radka Černého. I jeho výsledek je z absolutního hlediska tak silný, že s tímhle počtem by před 6 lety byl na prvním místě. A to proto, že na Žďársku přišla k volbám do horní komory polovina oprávněných voličů, víc jich let to zdorazilo jen v hodně sledovaném obvodu Vyškov. Vrátím se na Žďársko, tam byla letošní účast historickým rekordem. Senátora nikdy nepřišlo volit víc lidí.
0: Do druhého kola tedy jdou nestraník Michal Šmarda a lidovec Josef Klement. Jako před 6 lety, jejich výchozí situace se ale změnila.
1: Změnila. Minule byl Michal Šmarda sociálním demokratem. Vyjma téhle záležitosti stranické barvy je ale podstatný rozdíl, že v roce 2020 Josef Klement postupoval z prvního místa a Šmarda z druhého. A lidovecký kandidát tehdy to druhé vyhrál v poměru 60-40. Teď se ale jede na novo a od začátku tento pátek a sobotu. Připomínám, na Vysočině bude volit v druhém kole i Pelhřimovsko. Debatní duely z těch obou našich obvodů, když tak řeknu, si na Českém rozhlase Vysočina můžou posluchači poslechnout ve středu a ve čtvrtek.
0: Děkujeme moc, tolik reportér Dan Zach, a my si k tomu dáme jednohubky od Vladimíra Mišíka. Naslyšenou, Dan.
1: Naslyšenou.

Kenty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému suchu je méně kaštanů a žaludů. Silničáři dnes v Brně na 40 dní zavřeli Pisárecký tunel. Hokejisté Třince po 9 extraligových zápasech přišli o body, prohráli v Pardubicích. Dnešní počasí bude oblačné s možností slabých přeháněk. Teplotní maxima 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na příkrm zvěře budou mít letos myslivci zřejmě málo suchých plodů. Poukazují na to v souvislosti s nižší úrodou kaštanů a žaludů. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Například v Roštejnské oboře sbírají kaštany a žaludy na příkrm už teď.
2: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili, ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku plesnivé.
3: Děti paní Kristýny našly v Jihlavě jen pár kaštanů. Ty chybí i Roštejnské oboře, pokračuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
4: Těch kaštanů a žaludů je málo. Stromy letos málo nasadili, díky tomu, že bylo sucho, tak hodně těch kaštanů opadalo a je to prostě bída.
3: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Řidiče v Brně ode dneška omezuje uzavírka Pisáreckého tunelu. Je to kvůli opravě technologií, která potrvá 40 dní. Zavřená je tak spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objízdná trasa vede kolem výstaviště Nemocnice milosrdných bratří, Ústředního hřbitova a Bohunické fakultní nemocnice. Šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala očekává velké dopravní komplikace.
5: Tak ono to bohužel nejde dělat po polovinách, jak by si někteří přáli a možná i my, protože to napájení ve chvíli, kdy vypneme, tak skutečně vypínáme celý tunel a ten dopad bude za mě opravdu velký. Určitě tu brněnskou dopravu zasáhne velmi i v souběhu těch ostatních staveb, třeba na D1 a podobně.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
6: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jedna z členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince poprvé v extraligové sezóně ztratili body. Po rekordních 9 vítězstvích prohráli na ledě obhájců titulu Pardubic 4-5 v prodloužení. Sparta porazila Vítkovice 3-0, pomohla k tomu i dobře ubráněná oslabení. První nulu v aktuálním ročníku si díky tomu připsal gólman Pražanů a odchovanec Jihlavy Josef Kořenář.
7: Tam, když kluci vidí, jak ty kluci potom padají, chytají střely, tak to nabudí celý tým a myslím si, že se to projevilo i do toho zbytku zápasu při hře 5-5. Nevybavím si, že by tam byla úplně nějaká část zápasu, kdyby jsme třeba hořeli úplně a myslím si, že jsme to zvládli.
0: Dále Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení. Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouc 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a náměšti nad Oslavou je 9 stupňů, v počátkách 7. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost. V průběhu dne se můžou objevit slabé lokální přehánky. A to především v severní a západní části kraje. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Máme 4 minuty po 11. hodině. Když jsme mladí a netrapí nás žádné zdravotní komplikace, tak vlastně nemáme důvod nějak zásadně řešit naše zdraví. My si ale dneska představíme projekt Prsa koule, který je spojený i se známým hashtagem právě Prsa koule. Jedná se o celostátní osvětovou akci, do které se zapojili i studenti a studentky střední zdravotnické školy. To všechno pod vedením magistry Kamily Zemanové, která je vlastně velitelkou tohohle projektu. Já vám přeji krásné dopoledne.
9: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
8: No a navíc musím doplnit, že magistra Kamila Zemanová je i vyučící odborných předmětů právě na zmiňované střední zdravotnické škole v Jihlavě. Proč je důležité zaměřovat se i na cílovou skupinu deváťáků a starších středoškoláků? O tom všem si dnes totiž budeme povídat.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Zkontrolovala si frekvenci svého tepu a říká, jdeme na to. Magistra Kamila Zemanová, dnešní host dobrého dopoledne, vyučující odborných předmětů na střední zdravotnické škole v Jihlavě a taky vlastně vedoucí projektu Prsa koule, který spadá pod střední zdravotnickou školu v Jihlavě. Hned na úvod, paní Zemanová, začneme samotným názvem Prsa koule. Je krátký, výrazný, ale člověk si ho okamžitě zapamatuje. Co přesně se za tímhle projektem zdravotnické školy skrývá?
2: Takže za výrazným názvem Prsa koule se skrývá preventivní program, který je zaměřený na osvětu, včasný záchyt karcinomu prsu a varlat. Projekt realizují studenti střední zdravotnické školy. A výrazný název Prsa koule jsme si právě vybrali proto, aby byl snadno zapamatovatelný, aby byl bližší jazyku té mladé generace, abychom nepůsobili příliš odborně, nepoužívali jsme latinskou terminologii. Neměl nějak šokovat a nemá ani nějakým způsobem odrazovat. Dívky i chlapci třetích ročníků zdravotnické školy ve věku 17 let prezentují vlastně svým vrstevníkům, jak si samo vyšetřit své vlastní tělo, v našem případě tedy prsa a varlata. A co přesně se skrývá za naším projektem? Jde o krátkou teoretickou prezentaci vlastně, kdy něco málo povíme z anatomie, jaké jsou rizikové faktory, čemu se jakoby vyvarovat, čím je člověk nejvíce ohrožen, jak se projevují příznaky, na koho se obrátit, pokud je potřeba. A kdy je ten správný vlastně čas na to samovyšetření. Na teoretickou část potom navazuje ta praktická část, ta nejoblíbenější, kde se vlastně jedná o tu samotnou ruční práci, kdy vlastně studenti mají připravené silikonové modely s patologickými útvary a pod vedením si je pak mohou vyzkoušet techniku samovyšetření a hlavně zkusit si najít to, co není v pořádku, to, co si mají vyhmatat, to, co mají cítit pod těmi prsty. Tento projekt samozřejmě není zcela můj. Já jsem před 6 lety nastoupila na střední zdravotnickou školu a projekt jsem převzala od svojí kolegyně a pod vedením garanta ze Státního zdravotního ústavu paní doktorky Zimenové jsme ten projekt trošku rozšířili a posunuli jsme se na střední školy. Každé 2 roky si školíme nový tým, nových studentů vlastně a předávají si projekt mezi sebou, dodávají choreografii, vymýšlí nové kousky, jak prezentovat. Účast na projektu pak vnímají takovou jako za odměnu nebo jako prestiž. S projektem se tedy prezentujeme po celý rok, nejenom v době října, ale v tuto dobu právě tu aktivitu více zvyšujeme a připojujeme se ke kampani Růžový říjen, který je věnován nejen prevenci, ale celkovému zvyšování povědomí o karcinomu prsu a jeho diagnostice. No a my jsme si tam přidali samozřejmě i ta varlata, protože chodíme po středních školách, tak abychom ty chlapce neošidili a proškolíme všechny naráz. Naším teoretickým pomocníkem potom se stal preventivní program LUNO, to je vlastně naše opora.
1: Řekněte mi, proč jste se rozhodli věnovat právě rakovině prsu a varlat, to jsme teď vlastně přiblížili, ale proč jste se zaměřili právě na prevenci dětí a řekla bych mladých lidí, středoškoláků?
2: Tak dalo by se říct, že takhle s nadsázkou našim studentům říkáme, že prsa koule je jejich takový malý zdravotní biznis, že to je vlastně jejich věc, jejich budoucnost. Ale trošku vážněji vlastně rozhodnutí zaměřit se právě na mladé lidi vychází z toho, že ze 3 pilířů, z medicínského pilíře, kdy vlastně víme, že rakovina prsu už by neměl být, nebo neměli bychom vnímat ten mýtus, že se jedná pouze o nemoc starších žen, právě naopak, že postihuje právě i mladé ženy a právě v tomto věku bývá rakovina daleko agresivnější. No a nádory varlat jsou nejčastějším onkologickým onemocněním mladých mužů v 15 až 35 lety. A toto onemocnění právě postihuje, oba tyto typy rakoviny jsou při včasném záchytu velmi dobře léčitelné. Takže je to vlastně ideální téma pro komunikaci s mladými lidmi, proto jsme si ho vybrali. Další pilíř potom pracuje trošku s tou psychologií toho mladého věku, kdy oni se cítí velmi neohroženi, nedotknutelní, jich se vlastně nemoc žádným způsobem nedotýká, oni s tím nemají přece co dělat, ale prevence by v tomto případě právě nemá být ostrašení, ale převzetí kontroly v tomto věku nad svým vlastním tělem. No a třetí pilíř je takový formování přístupu ke svému zdraví. My jsme vlastně ze zdravky, takže výchova ke zdraví a prevence je jedním z našich základních témat ve výuce. A věk právě mezi 15. a 25. rokem je věk, kdyby si každý měl o své zdraví pečovat a přijímat tu zodpovědnost. Kdy každý mladý člověk se právě naučí nyní dělat to samovyšetření, tak si ho pak úplně snadno převede do dospělosti a stane se pro něm takým obyčejným zvykem či rituálem.
1: My si dáme písničku, hned potom se budu ptát na to, co vás třeba osobně nebo i studenty během besed nejvíc překvapilo, o čem mladí lidé věděli a v čem naopak tápali. I na to se zaměříme.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina Céline Dion. Dnes si povídáme o projektu Prsa koule, který realizují studenti a studentky střední zdravotnické školy v Jihlavě pod vedením magistry Kamily Zemanové, která je i vyučující odborných předmětů právě na střední zdravotnické škole v Jihlavě. A teď se dostáváme k tomu střetu s realitou, když to tak řeknu. Když dorazíte do té základní nebo střední školy na zmiňované besedy, co vás během těch besed třeba nejvíc překvapilo, překvapuje, o čem mladí lidé vědí nebo v čem naopak?
1: Tak na základních školách my se prevenci věnujeme až od 9. ročníků a na středních školách pak působíme napříč všemi ročníky. V čem mají víceméně mladí lidé jasno, je povědomí o nemoci. Téměř každý student dneska ví, že rakovina prsu nebo varlat vlastně existuje. Vnímají, že jde o vážné téma a trošku nám pomáhají i sociální sítě, kampaně, jako je právě Růžový říjen nebo Movember jako prevence karcinomu prostaty. Už pro ně nejsou ta slova jakoby neznámá, ale přesto jsou mladí, neberou to tak vážně. A shoda panuje na tom, že prevence je důležitá, ale často ji nedělají a když ji dělají, tak ji ale nedělají pravidelně. Z rodiny však informace o samovyšetření moc nemají. Poučení byly snad jednotlivci, bych řekla. No a proto jsme byli tam od toho my, abychom jim tu prevenci ukázali. Dokonce jsme se setkali, a to nám udělalo ne radost, ale jako s dívkami, které mají pozitivní rodinnou anamnézu, kdy mají velké riziko pro to, že budou mít rakovinu prsu, že to zdědí po mamince, po babičce. Ty byly velmi dobře informované, ty přesně věděli a stali se pro nás hotovými parťáky a vlastně se s námi hnedka pustili do debaty, komunikovali a měli velmi dobré informace. No a v čem naopak studenti nejvíc tápali, tak asi to bylo v té praktické části, jak přesně vyšetřovat, jaký je ten správný postup, co vlastně hledají, jak nenápadný vlastně může být ten nádorový uzlík, jak nenápadná může být ta patologie. Mnozí si mysleli, že změnu vlastně poznají na první pohled, že se jedná vlastně o nějakou velkou bouli, něco velmi bolestivého, ale my vlastně žádného obra vůbec nehledáme. Zajímavá byla pro nás hlavně proměna atmosféry ve třídě, když vlastně ty mladí lektoři se s těmi maketami prsou a varlat dostanou do těch skupinek a začnou vlastně vyšetřovat, začnou jim ukazovat to samovyšetření, tak dojde k takovému stišení a vlastně všichni najednou zvážní, což je to pod těmi prsty cítí, což je to hmatají. A pak se začnou ptát, aha, takže takhle to má vypadat, ježiš, tak to je docela malý, to musím hodně tlačit, jo, ježiš, to je divný a podobně. Takže postupně jsme vlastně tu atmosféru stišili.

0: řešili a z takového toho chichotání a takového, že by to mohlo být stydlivé, jsme se dostali vlastně do takové vážnější atmosféry.
1: Uh-huh. No, samo to téma jako rakoviny pro mladé lidi může být hodně vážné a taky citlivé. Jak se vám dařilo dál prolomit ty počáteční ostychy a mluvit vlastně o prsu a varlatech úplně otevřeně?
0: Tak samotně nám s tím pomohl samozřejmě název Prsa koule, to byl už takový velký ledoborec pro nás, ale klíčem k úspěchu se stal takzvaný peer efekt, vrstevnický přístup, kdy mladí mluví k mladým. Právě to nám pomohlo přizpůsobit jim to zaprvé slovníkem, barevnou aplikací. Prezentace jsme postavili tak, aby byla velmi návodná, pochopitelná a od začátku jsme vlastně dali najevo, že žádná otázka není hloupá ani trapná. Tím, že studenti pojmenovali věci lidovými, trochu bych řekla někdy i provokativními slovy, trošku teatrálnosti do toho dali, vzali tématu zakázané ovoce. Mladí lektoři sami začali mluvit o prsou a varlatech s naprostou přirozeností a s lehkým humorem. Ostych z publika pak rychle vyprchal. A samozřejmě ten humor nesloužil k nějakému zlehčení toho tématu, nemoci, ale jako bezpečný nástroj, jak ten stud překonat. Samozřejmě to vyjadřování o anatomii u nás na Zdravce je takové trošičku posunuté, ta hranice, tak proto to moji možná studenti mají u nás takové jednodušší. Využili jsme i otevřené otázky. Stydíte se? Bojíte se ptát? Jo, myslíš si, že jsme tady správně a tím jsme trošičku více rozmluvili ty mladé lidi a pak se ta atmosféra, ten stud trošičku více prolomil. A co mě velmi potěšilo, tak prezentující studenti připojují do prezentací skutečné příběhy, právě získané na odborné praxi v nemocnici, konkrétně s pacienty s diagnózou karcinom prsu či varlat, což mě jako odbornou vyučující těšilo, že jsou pozorní, že umí dobře naslouchat a že dokážou aplikovat ty získané zkušenosti. Bariéru boural i samotný fakt, že před tabulí vlastně nestojí žádný lékař, učitelka a že jsou to vlastně jejich vrstevníci, studenti ze Zdrávky v podobném věku.
1: Takže jsou jim vlastně blízko.
0: Takže jsou jim blízko.
1: My si dáme hned dvě písničky a potom se k vám vrátíme v dopoledním rozhovoru. A něco mi říká, že se zaměříme i na vás, milí posluchači.
2: Host Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Projekt Prsa koule, který realizují studenti a studentky střední zdravotnické školy v Jihlavě pod vedením magistry Kamily Zemanové. To je téma, o kterém si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme. Teď se zaměříme trošičku víc na muže, protože u prsou už o samovyšetření slýcháme, řekla bych, hodně dlouho a často, ale u mužů to samovyšetření varlat je, tam je to úplně jiná situace, nemůžu si pomoct. Proč se o něm podle vás stále mluví z mého pohledu tak málo?
2: Je to pravda, mluví se o něm mnohem méně, protože oblast intimního mužského zdraví sebou stále nese také společenské tabu. Přitom si myslím, že mezi ty důvody lze zahrnout. Za prvé tedy mýtus o zranitelnosti a tlak vlastně na to chlapáctví, kdy chlapcům a mužům vlastně se říká, že musí všechno vydržet, neměli by si stěžovat, bolest se vydrží, jsi přece chlap. A jako řešit nějaké zdraví intimních partií, to je projevem jisté slabosti. Určitě by se k tomu dal zařadit i bod, že vlastně mladá děvčata mají svého vstupního lékaře, tedy gynekologa, chodí na pravidelné prohlídky, takže pro ně návštěvy specialisty v oblasti intimní oblasti nejsou až tak šokující, jsou na to zvyklé, kdežto mladí muži žádný takový ekvivalent lékaře nemají, k urologovi se nechodí. A většinou to mají ty mladí muži spojení, že na urologii chodí jenom starší pánové. No a potom tedy nedostatek té cílené osvěty a o to se právě snažíme my s naším projektem ze Zdravky, že o rakovině prsu se mluví v časopisech, v médiích, na sociálních sítích a v různých kampaních a o rakovině varlat se samozřejmě tolik nemluví, ani v rodinách. Tátové se syny o tomto tématu mnoho nemluví, nebo zcela výjimečně. A přestože karcinom varlat je, jak říkám, jedním z nejčastějších onemocnění ve věku mezi 15. a 35. rokem, tak to je možná jeden z těch problémů a proto se snažíme vlastně oslovit na těch středních školách i ty chlapce. Třídy jsou často smíšené, takže využijeme vlastně oba týmy, které školíme, jak děvčata na prsa, tak i na varlata. Oni se prostřídají a vlastně i ty mladí mezi sebou vidí, že aha, oni mají svoje téma, holky, aha, a my kluci máme svoje téma. A jo, a vlastně to poslouchají všichni naraz, takže vlastně zjistí, že to je důležitý u obou pohlaví.
1: Takže mi řekněte, v té praxi necháte těm chlapcům promačkat ta prsa?
2: Ano.
1: A i v obráceně, aby si vyzkoušeli všichni všechno.
2: Ano, ano. Protože často s nadsázkou právě říkají moji studentky, že potom se muži mohou vyšetřit navzájem a zpříjemnit vlastně příjemné s užitečným.
1: A je pravda, že nejčastějším diagnostikem bývají ženy u mužů?
2: Přesně tak, to je jedna věc. A naopak, nikdo nemá vaše prsa rád víc než váš partner. A lépe je nezná. Nezná je lépe kdokoliv jiný než on.
1: Pojďme se v tuhle chvíli v rámci projektu Prsa koule zaměřit víc na nás, na tu veřejnost. Když bychom si měli udělat čas na samovyšetření prsou nebo varlat, jak často je dobré ho provádět?
2: Tak ideální frekvence pro samovyšetření jak prsou, tak varlat je jedenkrát měsíčně. Ano, celý proces nezabere 5 až 10 minut. Načasování je malinko u mužů jinačí než u žen, takže kdybychom si řekli ženy, tedy prsa, takže ideálně je 5. až 8. den po menstruaci, protože v této fázi jsou prsa méně citlivá, nejsou tak oteklá a lépe se dají najít ty změny, kde ideálně před zrcadlem, abychom dobře vyšetřili jak pravé prso, tak levé prso a jak pravou ruku, jak říkám, pravé prso pravou rukou, prostě překřížíme si ruce, nebudu se do toho motat a třemi prsty vlastně střídáme tlak a nevynecháme žádné oblasti, ani hlavně oblast podpaží a oblast podklíčku, kde se nacházejí vlastně naše strážné uzliny, které právě mohou být rakovinným bujením také zasaženy. Takže pravou rukou levé prso, levou rukou pravé prso. Jo? A když ženy nemenstruují, tak je ideální stanovit si jeden den v měsíci a pravidelně vlastně v tento den se samovyšetřovat. No a co se týká mužů, tak varlata jedenkrát měsíčně, kde ideálně doma, v koupelně, po teplé sprše, protože teplo totiž dokonale uvolní tkáň a celý šourek a jsou varlata dobře prohmatná. A jak? Tam použijeme opět 3 prsty, palec, ukazovák a prostředník a rolujeme a vyšetřujeme každé varle zvlášť. Každé varle by mělo být vlastně hladké na povrchu. A proč jednou měsíčně? Když budeme vyšetřovat každý měsíc, dokonale poznáme svoje tělo, svou anatomii a snadno rozeznáme, co tam dřív nebylo, co je vlastně to špatně. Budeme přesně vědět, co je normální. A jakmile se objeví něco nového, vlastně i hned to poznáme a povede nás to k lékaři.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne, a to Kamila Zemanová. Zůstávejte s námi i nadále.

0: host Heli Dvořákové.
1: Projekt Prsa koule při střední zdravotnické škole v Jihlavě, to je téma, které vám přibližujeme s vedoucí tohohle krásného projektu magistrou Kamilou Zemanovou. Hovořili jsme o tom, jak udělat samovyšetření prsou, taky varlat. A co přesně máme, paní magistro, hledat, když už to teda hledáme těmi třemi prstíky?
2: Tak, při samovyšetření vlastně nehledáme žádného velkého obra, nějakou velkou věc, nějakou bolestivou bulku. Ale zpozornit bychom měli při jakékoliv viditelné nebo hmatatelné změně oproti normálnímu stavu. To, co tam dříve nebylo. Když tady upřednostníme tentokrát ty muže a vememe ty varla, takže zdravé varla je na povrchu hladké, jako vařené vejce. Takže správné není, pokud se tam nachází nějaký tvrdý uzlík, nějaká hrudka, zrnko, nějaká zdrsnělina. Jo, a naopak na povrchu normálně vlastně varle nebolí, pokud není nějaký zvýšený tlak. Pokud se objeví nějaký otok, výrazná změna na kůži, to už je potom pro toho muže varovný signál. Po případě pocit těžkosti v šourku nebo v podbřišku. To, co tam prostě dříve nebylo. A to, co hledáme u prsou, u prsou hrudku. Nějaké zatvrdnutí, pevné místo nebo uzlík, nějaké stluštění té tkáně v prsu nebo v podpaží, které tam také dříve nebylo. Různé změny na kůži, vtahování kůže, tvorba důlečků, zarudnutí, zvrásnění, někdy to přirovnávají i k tvorbě, že to vypadá jak pomerančová kůže. Objevily se nějaké změny na bradavce, začne se vtahovat dovnitř, mění tvar, loupe se, nebo se objeví, pokud zrovna tedy nekojíte, nějaký výtok z té bradavky. Obecně opravdu platí to, co tam dříve nebylo. Ano?
1: Teď v tom máme jasno. Když člověk něco objeví, pojďme si říct, okamžitě bere telefon nebo počítač a začne googlit a diagnostikovat všechny ty nejhorší možná možné scénáře. Jak ale správně postupovat a kdy se opravdu obracet na lékaře?
2: Chápu. Vyvolává to obavy a strach. Samozřejmě neplatí, že máme hnedka zavřít internet a je nutné spřádat hned černé scénáře, že je konec, že je všechno špatně. Na internetu samozřejmě existují seriózní weby, kde najdete správné informace k tomuto tématu, ale místo vyhledávání vlastně příznaků, kterým na internetu zbytečně prohlubujeme strach vlastně a nějakou paniku, úzkost a ztrácíme čas. Takže jak říkají naši mladí lektoři, neváhej, nečekej, nestyď se a svěř se. Většina nalezených uzlíků nebo změn ve skutečnosti jsou nezhoubné. Může se jednat o nějaké hormonální změny, ale tu správnou zprávu, jestli to je zhoubné či není, nám stejně dá až po vyšetření lékař. No a kdy přesně jakoby je dobré zajít za tím lékařem? Právě ženy, když si objeví něco na povrchu, to, co tam dříve nebylo, muži platí to samé. Ženy mohou se obrátit jak na svého praktického lékaře, na gynekologa. Muži se mohou obrátit na praktického lékaře a myslím, že nyní už je to zavedeno tak, že se mohou obrátit rovnou na urologa a nepotřebují ani doporučení, pokud přijdou s takovou potíží. Tak a co nás vlastně u toho lékaře potom čeká? Rozhodně mamografické vyšetření, které je nebolestivé, rentgenové záření je slabé a vlastně víme výsledek téměř okamžitě. U mladých dívek se raději využívá ultrazvuk, protože ta tkáň je ultrazvukem lépe přehledná. A u mužů je samozřejmě čeká vyšetření u toho lékaře, odběr krevní a samozřejmě také ultrazvuk, který je také zcela jakoby nebolestivý. Určitě platí zlaté pravidlo závěrem, že strach je samozřejmě přirozený, každý se bojíme, ale pro nás hraje ten čas, ano. Spackat to můžeme jenom díky tomu, že vlastně nepřijdeme včas, nebo že to odkládáme, tu návštěvu toho lékaře. Většinou při tom včasném záchytu jsou oba typy rakoviny velmi dobře léčitelné.
1: Dáme si Václava Neckáře, hned potom se k vám vrátíme.

0: hodina 46 minut, vy posloucháte Dobré dopoledne. Dnes je mým hostem magistra Kamila Zemanová, vyučující odborných předmětů na střední zdravotnické škole v Jihlavě, a právě střední zdravotnická škola v Jihlavě má pod sebou i projekt Prsa koule, o kterém jsme si dnes a stále si o něm povídáme v Dobrém dopoledni. Pojďme teď otevřít ještě další téma. Jak moc důležitá je třeba prevence v rodinách? Jak moc důležité je si o tom třeba povídat i s malými dětmi?
1: Tak musím uvést samozřejmě, že jednoznačně prevence ano. Ano, prevence by neměla být tématem, se kterým se mladý muž či dívka setkávají vlastně až v těch 15 letech na besedách ve škole. Pokud chceme, aby z intimního zdraví nebylo tabu, musíme ty základy položit právě už v rodině. Mluvit s dětmi o prsou a varlatech může samozřejmě pro řadu rodičů být křest ohněm, ale stačí se držet takových jednoduchých možná zásad. Pojmenování vlastně věci pravými jmény už od malinka, používat prsa, používat penis, nepoužívat moc zdrobnělin, protože nebo říkat, to je zakázané, nebo to jsou tajná místa, protože to potom vede opravdu k tabuizování těch intimních partií. Často možná nebo doporučujeme používat také přirozené situace. S dospívajícím synem asi je velmi těžké si sednout ke stolu, nebo je to takový velmi velký oříšek pro ty rodiče, pro otce, ale třeba využít jak internetu, nebo hele, vidíš reklama v televizi, jsme o tom mluvili, neslyšel jsi o tom, nebo něco podobného, nebo narazil jsi někdy na projekt Prsa koule na sociálních sítích, trošičku si pomoct nějakým oslým můstkem, kdy se třeba potom ten mladý muž nebo žena rozhovoří o tom, viděl jsi to bylo super, věděl jsi o něčem takovém a podobně. A vlastně děti v pubertě jsou fascinovány vlastním tělem, že jo, mluvíme s nimi o prevenci, ne jako o strašákovi, neměli bychom o tom tak mluvit, ale právě jako o tom, že to je velmi důležité, tak jak chodíme k zubaři, tak jak chodíme k praktickému lékaři, takže chodíme i ke gynekologovi, a že vlastně to k tomu našemu zdraví patří, jo, a vlastně potom můžeme jít i sami příkladem. Jo, ano, říct, já jdu dneska ke gynekologii, já jdu dneska na urologii a vlastně...
0: Není to tabu.
1: Není to tabu, myslím si, že by to takhle pro ty rodiče mohlo být snažší.
0: No, studenti si z vašeho projektu často odnesou zkušenosti, že i krátká beseda může jednou pomoci někomu zachránit zdraví, ale co byste si přála, aby si z toho dnešního dopoledního rozhovoru odnesli naši posluchači, posluchači Českého rozhlasu Vysočina?
1: Tak chtěla bych, aby si lidé právě po poslechu tohoto rozhovoru nebrali vlastně prevenci jako nějakého strašáka nebo nepříjemnou povinnost. Je to 5 minut a stojí to určitě za to. Nejste v tom sami. Strach ani stud nám nepomůže, ale pravidelnost a včasný záchyt nám určitě pomůže. A kdyby dneska po doznění této relace si aspoň jeden z vás večer či dva sahli na prsa či na varlata, tak to má obrovský smysl. To znamená, že pak náš celý rozhovor i projekt Jihlavské zdravky byl správný. A jestli si bych ještě mohla na závěr říct, že bez ochoty a nadšení svých studentů, jejich zájmu o obor, by náš projekt nebyl tam, kde je. Chci jim všem poděkovat, velmi mě to nabíjí, protože když chtějí oni, tak já chci vždycky.
0: To byla krásná tečka dnešního dopoledního rozhovoru, takže možná ještě další takový bod, co bychom dneska my všichni mohli udělat pro svoje zdraví, je samovyšetřit.
1: Tak. Ruce na prsa.
0: Jdeme na to?
1: Ruce na prsa a na koule, je to ruční práce. Je to ruční práce a prosím vás, levé prso pravou rukou, pravé prso levou rukou. Moc mluvím. Přeji vám hezké dny.
0: My moc děkujeme za to, že jste dnes byla naším hostem a přiměla jste nás té prevenci, protože je to potřeba to připomínat. Magistra Kamila Zemanová, dnešního z Dobrého dopoledne, a téma projekt Prsa koule. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Další kolo jednání o koalici v Jihlavě se uskuteční ve druhé půlce tohoto týdne. Následující dny budou slunečné, víkend přinese ochlazení a na hory sníh. Každá druhá průmyslová firma se obává nedostatku vody. Odpoledne bude oblačné, k večeru se vyjasní, teploty do 14 stupňů. Máme pro vás zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. První kolo vyjednávání mají za sebou politické strany v Jihlavě. Vede je vítěz voleb Tým pro Jihlavu, který hledá mezi třemi politickými subjekty partnery do koalice na magistrátu. Dohoda uzavřená není, další jednání jsou v plánu ve druhé polovině tohoto týdne.
5: Tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09 se postupně setkal se zástupci ANO, STANu a Pirátů s Fórem Jihlava. Diskutovali o tom, na čem se jejich programy potkávají. Výsledky prvního jednání teď budou probírat místní organizace jednotlivých stran. S čím se dá na základě výsledků voleb počítat je, že i v nadcházejících 4 letech bude primátorem Petr Ryška z ODS. František Jirku, Český rozhlas.
3: Česko tento týden zažije podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firm. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví a chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy kvůli nedostatku vody také obávají jejího zdražení. Polovině podniků zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu.
6: U 10 firem o více než 20%, co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
3: Firmy podle Pavlíny Žákové investují do opětovného využití vody nebo jejího zadržování. Od státu očekávají, že investice do těchto opatření zvýší. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem evropské sankce mají mířit proti více než 4500 subjektů. Kalasová také ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Moskvu pomohli ukončit válku na Ukrajině.
4: Sport.
3: Hokejisté New Yorku Rangers s útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2. Reprezentační bek Hronek nebodoval, Chmelař v dresu Rangers strávil na ledě necelých 10 minut a také on vyšel střelecky na prázdno. Philadelphia s obráncem Davidem Jiříčkem prohrála s Carolinou 1-4, gólman domácích Flyers Daniel Vladař sledoval porážku pouze ze střídačky.
4: Počasí.
3: Přibyslavě je teď 9 stupňů, v Telči nebo náměstí nad Oslavou 11. Odpoledne se ponese ve znamení proměnlivé oblačnosti, objevit se může slabá přehánika, především na severu a západě Vysočiny. Večer se začnou mraky většinou rozpouštět. Teploty se ustálí mezi 11 a 14 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 zpomalte v oblasti 159. kilometru ve směru na Brno, tedy před Velkou Bíteší. Cestáři tam provádějí údržbové práce, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví zatoulaný Jarda Hypochondr. Já jsem před chvilkou slyšel ten krásný pořad o zdraví prsa koule a jenom bych k tomu chtěl dodat. Tam jsem slyšel takovou větu, že když naleznete někde něco nového, něco jiného, tak musíte si na to dát pozor, okamžitě reagovat. Tak pánové, pokud náhodou se vám při pohledu na ženské tělo v kalhotách objeví něco nového, nemusíte hned panikařit. Opravdu, toto zase je úplně jiná poradna. Prosím vás, pokud byste se mě chtěli na cokoliv zeptat, pokud byste chtěli někomu zahrát písničku, popřát k narozeninám, nebo prostě jen tak, tak zavolejte na číslo 22 155 49 99. Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu a nebo na internetu vysočina.rozhlas.cz. Tak pojďte rozdávat radost. Ať nějaká sranda, co?
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: doktor. Hleďte, tak tyhle prášky budete brát třikrát denně. Angličan. Thank you. Němec. Danke. Francouz. Merci. Čech. Hleďte a může se na ně chlastat.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A tady píše Jirka. Ahoj Jardo, jsme rádi, že jsi zpět, zahraj něco pěkného. No tak jo.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Honzík říká kamarádovi v sousední lavici. Hle, ten učitel, to je ale debil, co? Od tabule se ozve. Ticho, každý na to musí přijít sám.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Písničky na vaše přání a na telefonu jako první volající Zlata z Bystřice nad Perštejnem. Ahoj.
4: Ahoj. Já bych chtěla zahrát písničku našemu kamarádovi a člena týmu Filipovi, který si hraje na hypochondra, má rýmičku a kašel, takže má strašně moc jako vážnou nemoc.
3: To je jasný.
4: A chtěla bych mu nechat zahrát Marii Rotrovou Řeka lásky.
3: Já bych to nezlehčoval, prosím vás, taková rýma, kašel u pánů, to je vážná nemoc.
4: No právě je, no.
3: Já to znám. Takže jo, pošleme písničku, přejeme samozřejmě brzké uzdravení, no a tobě krásný den.
4: Děkuji, tobě taky, ahoj.
3: Čau.

0: hrát ven? Ptá se Pepíček maminky. Hele, s tou dírou v kalhotách? Ne, s kačenkou ze třetího patra.
1: Písničky pro Vysočinu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání, mám tady další, milá Janičko Dvořáková, dneska máš narozeniny, tak si je moc užívej, přejeme ti den, jak žádný jiný, hodně štěstí, pevné zdraví a všechno nej ti přeje babi a děda. No, tak co, jakou písničku, teď to tam už je nastavený, to se přece nikdo nedoví tohleto.

0: pojďme se pomilovat. Já mám strach.
1: Z čeho máš strach?
0: No, že otěhotním. No, to se nestane. Slibuješ, Jiříku? Slibuju, Karle.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A už tady mám další přáníčko, prosím zahrát všem, co mi přáli k svátku, a to písničku Montgomery od Babiho Daňka. Všem mnohokrát děkuji, píše a přeje Verča z Pelřimova.

0: tvém bříšku?
1: No ano.
0: No a ty jsi byla v bříšku babičky?
1: Ano.
0: No a ta byla v bříšku prababičky?
1: No ano, proč se ptáš?
0: No já jen přemýšlím, jestli nejsme matriošky.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A na telefonu už čeká Jiřinka ze Žďáru. Krásný den.
4: Krásný den, zdravím vás, pane Jarošku. A já bych chtěla poděkovat všem, kteří mě psali a přáli k narozeninám svým dětem. A já si mu to budu představit, protože představte si, že já přesně 7.10. jsem byla v nemocnici na operačním sále. Takže to byly narozeniny jak vyšitý.
3: No pánečku. A všechno dobře dopadlo?
4: Dobře to dopadlo, ale aspoň to udělali tak, že to nebude moc znát.
3: Pane, tak já se vám nepřál, tak ještě vám přeji hodně štěstí, zdraví.
4: Jo, jste moc hodnej, děkuju. Takže to byly takové narozeniny, jsem ještě neměla. A takže děkuju všem regionákům, své rodině a prostě ty, co mě tam volali a psali prostě bezvalno, jich je hodně, tak to jako nebudu jmenovat. A dáme tu písničku od vás, Kamínky pro štěstí, jo? A děkuju moc, děkuju moc a mějte se.
3: Vy taky, krásný den. Písnička Kamínky pro štěstí, Naděnka Urbánková. No, nějaký hypochondr.

0: na lednici napsáno: šel jsem do hospody. Večeři mi neschovávej, nemám rád 3 dny staré jídlo.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
0: A na telefonu už čeká pan Vítek. Krásný den.
2: Dobrý krásný den. Písničku, na který jsme se domluvili, že mi zahrajete, tak bych chtěl dneska pro manželku, pak by to bylo pro maminku, pro Svobodovi do Předína, pro Kvajzrovi do Opatova a určitě by to bylo ještě pro kamaráda. Včera jsme se domluvili v kostele, že mu dneska nechám zahrát. Bude to na odchodnou do důchodu z firmy Fagus v Předíně a je to Tonda Vacek. Tak Tondo, šťastnou cestu. Můžeme to pustit, ať to nezdržuje.
0: Jasně.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: No a Honza by chtěl, kdo ví, jestli od kabátu. No tak je to tady.

0: usetkání anonymních závisláků na plastických operacích. Vidím, že tady máme dnes pár nových tváří.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A je tady další přání. Jardo, prosím o písničku Cesta z města od skupiny Miraj pro moji vnučku Anetku. Posílá babi.

0: Prostivej režisér se rozhodl, že natočí film o lidech, kteří žijí v horách, jo. No, sestavil tým a vydali se na cestu. No, přišli teda do hor a tam našli Baču. No a požádali ho, jestli by jim nemohl popsat, jak vypadá jeden jeho úplně obyčejný den. No, tak Bača říká, tuž ráno vstanu, ne, vypiju flašu, nasnídám se, no, vypiju další flašu, vyženu ovce na pastvu, tam vypiju tak 3 flaše.
1: Ježíš Maria, podívejte se, to by nešlo. To mi nemůžete takhle dát do toho filmu, že vy takhle pořád chlastáte, to nejde. Víte co, radši prosím vás, místo toho říkejte, že čtete. Co?
0: No to už dobře. To už ráno vstanu, přečtu si knihu. Nasnídám se, přečtu si další knihu. Vyženu ovce na pastu, tam přečtu tak 3 knihy. Pak jdu domů, navečeřím se, přečtu další knihu. No a pak jdu tu ke známému. No a ten má tiskárnu. No a tam tisknem a tisknem a čtem a tisknem a čtem a tisknem až do rána.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ahoj Jardo, tady Jitka, prosila bych písničku Blues Folsomské věznice od Michala Tučného. Jasán.

0: Babičko, babičko, jak jsi spokojená s tím novým naslouchadlem, co?
1: Docela hodně. Už jsem nechala 3x změnit závěť.
2: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
0: No a samozřejmě písničky na vaše přání a já tady mám úplně poslední. Zdravím všechny a prosím o zahrání písničky Halo, děťátko od Viktora Sodomy. Díky, Dáša. Mějte se, smějte se. No a zase zítra takhle po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Tak čau.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Současná novoměstská koalice se domluvila na pokračování spolupráce. V Jihlavské nemocnici schánějí dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty. Tenisté Lehečka a Svrčina na turnaji v Šanghaji končí ve třetím kole. Odpoledne bude oblačné, k večeru se vyjasní, teploty do 14 stupňů. Máme pro vás zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. V Novém Městě na Moravě bude pokračovat stávající koalice. Dohodu se Sdružením nezávislých kandidátů pro obce a křesťanskými demokraty Českému rozhlasu Vysočina potvrdil dosavadní starosta nestraník Michal Šmarda. Jeho kandidátní uskupení Lepší Nové Město dostalo ve víkendových komunálních volbách druhý nejvyšší počet hlasů.
2: Pokračující koalice v novém zastupitelstvu drží většinu 13 z 23 mandátů. Komunální volby vyhrála kandidátka Jedno město, složená z nestraníků a občanských demokratů. Již domluvené strany s nimi budou v příštích dnech jednat, jestli by nechtěli rozšířit vládnoucí většinu. Do případné rozšířené koalice by přizvali i poslední subjekt v zastupitelstvu, Hnutí ANO. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Dobrovolníci Jihlavské nemocnice rozšiřují své řady. Teď jich je 60 a poptávají další lidi, kteří by trávili čas s pacienty po mrtvici nebo trpící demencí. Zájemci si s nimi nemusí jen povídat, upřesňuje koordinátorka dobrovolníků Žofie Vojáčková.
3: Potom na přání personálu to někdy může být i specializovanější věci. Třeba na podporu kognitivních funkcí, jako je paměť. Může s nimi hrát různé hry na slova nebo na spojování věcí. A nebo potom na podporu motoriky, jako jsou třeba různé věci, jako pexeso, karty. Nebo i nějaké hry, kde se přeměstňují figurky. Nebo nějaký nácvik sebeobslužných činností.
0: Při střelbě na základní škole ve městě Aubagne na jihu Francie utrpěli zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. Policisté zadrželi podezřelého žáka, který použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle dosavadního vyšetřování střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý týden.
1: Sport.
0: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina na turnaji v čínské Šanghaji vypadli ve třetím kole. Lehečka skončil po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem a Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem zůstává Jakub Menšík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále s Francouzem Geou.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě nebo Hubenově je teď 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Odpoledne se ponese ve znamení proměnlivé oblačnosti. Objevit se může slabá přehánika, především na severu a západě Vysočiny. Večer se začnou mraky většinou rozpouštět. Teploty se ustálí mezi 11 a 14 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte na 27. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané vozidlo, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překvapit čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela, a že dokážu jako nějak uchopit postavy. A samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Šnirch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
1: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
0: vrstevnici
1: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
0: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
1: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
0: Díky
1: že
0: tobě.
1: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně, jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajanů.

0: Rajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
0: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
0: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to. Takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
0: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
0: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměněnou s redaktorkou a editaci toho textu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, anebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to, aby se
3: uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no,
2: že?
3: A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tedy, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takových podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve druhé polovině týdne se uskuteční další kolo jednání o koalici v Jihlavě. Kamenice nad Lipou modernizuje osvětlení v místních částech. Na Sněžce napadl první sníh. V noci může mrznout, zítřek nás čeká slunečný s teplotami až 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karel Pěška. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dnů. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. První kolo vyjednávání mají za sebou politické strany v Jihlavě. Vede je vítěz voleb Tým pro Jihlavu, který hledá mezi třemi politickými subjekty partnery do koalice na magistrátu. Dohoda uzavřená není, další jednání jsou v plánu ve druhé polovině tohoto týdne.
2: Tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09 se postupně setkal se zástupci ANO, STANu a Pirátů s Fórem Jihlava. Diskutovali o tom, na čem se jejich programy potkávají. Výsledky prvního jednání teď budou probírat místní organizace jednotlivých stran. S čím se dá na základě výsledků voleb počítat je, že i v nadcházejících 4 letech bude primátorem Petr Ryška z ODS. František Jirků, Český rozhlas.
0: S modernizací veřejného osvětlení v místních částech pokračují v Kamenici nad Lipou. Město na to získalo peníze z programu Obnova venkova Vysočiny. Pokryjí zhruba třetinu nákladů z celkové sumy 476 tisíc korun, kterou Kamenice za výměnu lamp zaplatí.
3: Postupně dochází k výměně zastaralých svítidel veřejného osvětlení za modernější a úspornější technologie. Nová svítidla mají nižší spotřebu elektřiny a zároveň přispívají ke zlepšení kvality osvětlení. Práce by měly být hotové na jaře příštího roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit včera a dnes v poledne se teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září, ale tehdy se sníh neudržel. Loni se na Sněžce souvislá vrstva vytvořila o 10 dnů dříve, před 2 lety dokonce o měsíc dříve. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem evropské sankce mají mířit proti více než 4,5 tisíce subjektů. Kalasová také ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Moskvu pomohli ukončit válku na Ukrajině.
1: Sport.
0: Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. Dosavadním maximem 21-leté reprezentantky byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 11 stupňů, v Počátkách nebo Dukovanech 13. V noci přituhne na 3 stupně až 0, v údolích až na minus 1 a vyskytnout se může přízemní mrazík. Zítřek přinese ráno a dopoledne jasno a hlavně v údolích lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, večer od západu přibude oblačnosti. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě se zdržíte v ulicích Sokolovská a Pávovská. Stojí tam odstavené nákladní vozidlo a tvoří se kolony. Na místě jsou policisté. Buďte tam opatrní, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme krátce po 14. hodině a to je taky čas, kdy jste si naladili dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli opět vyrazíme za vámi, nebo vy můžete pro změnu vyrazit k nám. Aspoň tedy obrazně řečeno, protože se přestěhujeme do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Pri Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. A my se tam vypravíme už za chvíli hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už tuto neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Lucka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček,

0: Dobré podzimní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu. Vysočina revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problému pozorňují i příležitosti Světového dne artritidy sami lékaři, pacientská organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Co s tím? O tom budeme mluvit za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V České republice chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnoza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí

0: 40 let.
1: Tak jak to vypadá?
0: Ptá se jí ředitel reumatologického ústavu a předseda České reumatologické společnosti Ladislav Šenold, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
2: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Ano. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
1: Tohle cítíte bolestivé?
2: Ne, není.
0: S reumatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Reumatologických onemocnění je ale mnohem více. Reumatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru reumatologie, celkově ale v úvazku reumatologických je 220.
0: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva reumatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u reumatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
4: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. V průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
0: Dalším problémem je to, že asi třetina reumatologů je v důchodovém věku, připomíná za reumatologi Ladislav Šenold.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů, do 40 let máme 8% reumatologů specializovaných.
0: I proto reumatologická společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci reumatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
0: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené reumatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.

Říká se, kdo píše, maluje, veršuje nebo tvoří jen tak sám pro sebe, se obvykle výstavy nedočká. V hlavě ale funguje spolek, který tuto možnost amatérským umělcům nabízí. No a my o tom budeme za chvilku mluvit i ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Máme právě teď přesně 14:30 a vy posloucháte Dobré odpoledne.

0: Stále jste na vlnách dobrého pondělního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Téměř měsíc si v Jihlavě mohou návštěvníci prohlížet díla 57 vystavujících amatérských umělců, která zaplnila 4 patra domu v Husitské ulici. Jihlavský spolek Jinak pořádá tuto výstavu už po 20. a každý rok se ukazuje, kolik talentovaných lidí mezi námi žije. Prostory husitské fary za první republiky, obchodní banky, která sama o sobě stojí za prohlédnutí, teď je zdobí malby, fotografie, koláže, ale i šperky. Taky keramika, kované umění, sochy, krajkové obrazy nebo vytištěné básně. No a vernisáž pojal spolek jako oslavu plnou legrace.
2: Haló, haló, všichni mě slyšíte?
3: Ano.
4: Říká.
2: Vítám vás na zahájení výtvarné výstavy u příležitosti 20. roku trvání spolku Jinak. V roce 2007 bych si byl nepomyslel, že můj střeštěný nápad se ujme, zakoření a ponese plody.
5: Co jste si tehdy myslel? Co to mělo být za spolek?
6: Tehdy vůbec žádný spolek být neměl. Prostě jsme chtěli udělat výstavu, bavit se a nakonec se z toho ten spolek později vyvinul.
5: To znamená, že ti, kdo tady vystavují, jsou členy spolku?
6: Já bych to možná rozdělil na třetiny. Dejme tomu, že tady je 80 lidí, kteří jsou členy spolku. Ve svém volném čase vyhledávají nějaký nový talenty, nový tvůrce, nebo ti už se sami hlásí. Pak je tady druhá třetina lidí, kteří nás provází vlastně už skoro těch 20 let. A pak jsou tady úplně noví, mladí tvůrci a je skvělý, jakože zrovna my jsme pro ně takový, jako, že tady chtějí něco ukázat.
5: Já si povídám s Lukášem Černým, zakladatelem spolku. Možná byste mohl zmínit pár těch, co jsou tady s vámi od začátku.
6: Úplně na začátku byl Tomáš Blažek, Mirka Zvědělíková, následovala Jitka Tichá, jsou vlastně takový stěžejní pilíře do dnes. Potom, když jsme se dostali semka na husitskou faru, tak František Tichý, dál jsme se rozvíjeli s tím, že spolkem prošlo několik lidí, kteří ty vernisáže kurátorovali, nebo jak my říkáme, prokurátorovali, protože měli poslední slovo. A přišli noví lidé a mladší, takže doufám, že ten spolek bude životaschopný i nadále.
5: Během vernisáže autoři také čtou své texty.
7: Znám jednu paníčku z Rosoch, která se zbláznila do soch. Až jednou v New Yorku u vody ukradla i sochu svobody. Ta stará zlodějka z Rosoch.
5: Ať je to mladý básník Čeněk nebo zakládající člen spolku Stanislav Caha.
8: Na předměstí Paříže žere prase lanýže. Byť vznešeným zdá se, pořád je to prase. Včera jsem byl u tetky pro finanční prostředky, ale byl tam i strýc a tak jsem nedostal nic.
5: Jinak je samozřejmě slovo, ale ta zkratka je Jihlava na kolenou. Vy jste si tehdy něco takového myslel?
6: Má to ty dva významy. Jihlava na kolenou znamená, že to jsou lidé z Jihlavy, kteří tvoří něco na koleně. První plakát byla Hlava jako koleno, který tvořila Mirka Zvědělíková. A Jihlava na kolenou může být taky ve významu tom, že lidé z Jihlavy, kteří naši výstavu uvidí, padnou na kolena.
5: To mě se stalo. A to není všechno, co děláte. Taky piknik na Keťásku, na to bychom neměli zapomenout.
6: Tyhle dvě akce, piknik a výstava, jsou stěžejní. Mezitím ještě děláme autorská čtení, cestovatelské besedy. Co nás napadne, zatím si jdeme.
5: Čím jste v tom občanském životě?
6: Já jsem všeobecná sestra vzděláním, pracuji v nemocnici.
5: Co tady máte za tvorbu?
6: Krom toho organizování se snažím psát nějaký texty, ať už jsou to básnický nebo texty pro kapelu Apple Spokesman, ve kterých hraju, a ve volném čase se dál věnuju výrobě lapačů snů, ale teď už jsem je všechny zrovna rozdal, tak tady letos žádný nemám.
5: Z Jihlavy Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: No ještě doplním, že výstava je přístupná každé odpoledne, a to v čase od 16:30 a to až do 9. listopadu, tak se můžete zajít podívat, my vás tam za Český rozhlas Vysočina zveme.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospívala Eva Farná. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět, to povíme už za chvíli v naší rubrice.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Dospíval Meky Žbirka ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si ve stejném čase v naší rubrice na Českém rozhlase Vysočina povíme pro změnu něco o potravinářských chytácích.
1: Jak nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: klasáka. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Výsledky voleb by měly být brzy ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. V Havlíčkobrodské lokalitě Rozkoš mají být i bytové domy. Maximální ceny pohonných hmot zítra vzrostou. V noci může mrznout, zítřek nás čeká slunečný s teplotami až 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Výsledky komunálních voleb dnes schválila státní volební komise. Zítra by měly být ve sbírce zákonů. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dnů, sdělil ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
2: Ve sbírce zákonu by od zítřka měly být také výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde voliči vybrali vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání senátních hlasů bude přijímat Nejvyšší správní soud. Územní studii pro lokalitu Rozkoš projednali havlíčkobročtí zastupitelé. Na místě bývalého hospodářského areálu by mohla vzniknout nová obytná zóna i s bytovými domy. Studie je nutná kvůli potřebné změně územního plánu.
5: Současný územní plán totiž v lokalitě Rozkoš počítá s individuální bytovou výstavbou, tedy s rodinnými domy. Investor, který v místě staví, ale projevil zájem o možnost výstavby více podlažních budov. Podnět na změnu územního plánu již podal. Před jejím schválením museli ale zastupitelé projednat studii zhruba 5-hektarového území, kterou jim investor předložil. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou. Ministerstvo financí oznámilo, že litr nafty oproti dnešku zdraží o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun 85 haléřů, což je o 37 haléřů více než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října a opatření má platit do konce měsíce. Při střelbě na základní škole ve městě Aubagne na jihu Francie utrpěli zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. Policisté zadrželi podezřelého žáka, který použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle dosavadního vyšetřování střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý týden.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slavie už jsou v ázerbajdžánském Baku, kde zítra odehrají další utkání Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slans chtějí proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se do týmu Pražanů mohli vrátit někteří zranění hráči, uvedl asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
6: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět, a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
2: Zápas mezi ázerbajdžánským Sabahem Baku a pražskou Slavií začne zítra v 18 hodin a 45 minut.
3: Počasí.
2: Přibyslavě je právě 10 stupňů, v Jihlavě nebo Velkém Meziříčí 12. V noci přituhne na 3 stupně až 0, v údolích až na minus 1 a vyskytovat se může přízemní mráz. Zítřek přinese ráno a dopoledne jasno a hlavně v údolích lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, večer od západu přibyde oblačnosti. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpozorněte u Humpolce mezi 91. až 81. kilometrem ve směru na Prahu. Pohybují se tam cestáři a provádějí údržbu. Nehody teď nejsou hlášené, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je pondělí 12. října a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po zprávách v 15 hodin. Říjen je měsícem prevence rakoviny prsu. Jak správně provést samovyšetření a co dělat, když si žena prs v prsu nahmatá bulku, tak to učí své vrstevníky 3 studentky Jihlavské střední zdravotnické školy. No a my se za nimi vypravíme v našem vysílání zhruba za 15 hodiny.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Hemoroidy jsou nepříjemná záležitost. Co se s tím dá dělat?
2: Nestydit se a zajít k lékaři. Možnosti, jak to vyřešit, jsou a čím dřív se přijde, tím jednodušší je řešení. V počátku pomáhají masti, čípky, sedací koupele z dubové kůry. Uzlík, který se dá nahmatat v oblasti konečníku, se někdy sám stáhne a potíže odezní. Pokud se ale uzlík, který obsahuje stražninu, nestahuje, je nutné to ošetřit nějakým zákrokem. A nemusí to být hned klasická operace. Jsou možnosti jako ošetření laserem nebo podvázáním uzlu. Každopádně je vždy nutné upravit životosprávu a chování tak, aby se hemoroidy neobjevovaly opakovaně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás teď pozveme na hokej, protože ve středu oba naše vysočinské celky budou hrát doma, takže si můžete zajít zafandit jak do Třebíče, tak do Jihlavy. Ve středu, tedy 14. října, pokračuje další kolo Maxaligy. No a Horácká Slavia převítá na ledě KHNP Areny tým z Kolína. Naopak Dukla Jihlava bude hrát v horácké multifunkční aréně proti Přerovu. Tak přijďte podpořit naše hokejisty a vytvořit jim taky pořádnou domácí atmosféru.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ladíte, dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Rakovinou prsu onemocní v Česku každý rok zhruba 8 tisíc žen. Podle onkologů navíc přibývá mladých pacientek. Jak správně provádět samovyšetření prsu a co dělat, když se žena nahmatá bulku, učí své vrstevníky tři studentky Jihlavské střední zdravotnické školy.
1: Určitě dějte samovyšetření, je to jedna z nejlepších prevencí a diagnostik. A jestli jste něco našli, neváhejte.
2: Nečekejte.
3: Nestyďte se.
2: A svěřte se.
4: Ana, Terka a Terka, tři studentky třetího ročníku střední zdravotnické školy v Jihlavě, ukazují svým spolužačkám, jak správně provést samovyšetření prsou. Na pomoc sebou mají i plastické modely ženského hrudníku.
1: Mám tady dvě prsa, jedno je zdravé a jedno je nemocné. Jak jsme říkali, tři prsty krouživě a zkuste hmatat a jděte postupně. Našli jste tam nějakou patologii?
5: Našli jsme bulku.
1: Může to být větší, menší? Může to být i menší, nemusí to být jenom takhle. Jsou i případy, kdy to prostě nahmatat nejde, odhalí to až to vyšetření. A chodíme hlavně s těmihle modelama, aby to mohli vyzkoušet a věděli, co čekat.
4: Jeden drží i Karolína. Jak je to pro vás příjemnější, že tuhle přednášku třeba dělají vaši vrstevníci a ne učitelé?
6: Určitě, protože mám pocit, že to je takový naturálnější a myslím si, že se z toho vezmeme mnohem víc, než kdyby to byla nějaká odborná přednáška.
4: S tím souhlasí i pedagožka Kamila Zemanová, která s osvětou prevence studentkám pomáhá.
7: Je to takový ten peer efekt, kdy mladí říkají mladým a myslím si právě, že jsou více otevření k té intimitě, k tomu jakoby tabuizovanému tématu, což by samozřejmě být nemělo.
4: Před třemi lety se navíc rozhodli rozšířit svou aktivitu i na jiná pracoviště.
7: Pokud jdeme na školy, kde jsou chlapci, tak máme i projekt, který vlastně vede k samovyšetření varlat a ta je tam ta stěžejní. A potom tam jako doplňkově doplníme prevenci prsa, aby slyšeli, co trápí mladé muže a co trápí vlastně mladé dívky nebo mladé ženy.
4: Právě žen do 40 let v ordinacích podle přední české onkoložky Petry Tesařové neustále přibývá.
8: Máme i statistické výsledky, čili objektivní informace o tom, že u mladých žen zhoubný nádor prsu stoupá v incidenci, a to dokonce víc než u těch starších.
4: Důvodů je podle Tesařové několik. Obecně mezi ně patří hormonální změny, genetické predispozice i špatná životospráva. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: Na Českém rozhlase Vysočina krátce po půl čtvrté dospíval Bryan Adams. Podzim, to je taky čas jablek. Na jabloně narazíte u nás nejen v sadech a na zahradách, ale taky všude možně v zarostlých koutech, kde byste je rozhodně nehledali. Čím to, že právě jabloně jsou na našem území tak rozšířené, tak právě i o tom bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Zvyky a pověry stran jabloní. Přiblížili jsme se k první polovině 10. měsíce v roce. Tohle bývávala pro naše předky doba sklízení úrody ovoce. Nejen toho, co bylo na stromech za humny nebo kolem chalupy, ale i toho divoce rostoucího. Nejčastějším stromem, který pan táta hospodařící v Království Českém mýval na sadě nebo v zahradě, byla jabloň. Nejen pro ty chutné plody a jejich odolnost a protože mnohá jablka při dobrém uskladnění vydržela až do jara, ale i proto, že za těch dávno minulých časů bejvávalo zvykem vždy, když se ve stavení narodilo děvčátko, zasadit jablůňku. Předkové měli tyhle stromy ve velké úctě. Ochraňovali je. V lidové tradici se dokonce věřilo, že poražení, poničení či vykopání zdravého stromu přináší dostavení velkou smůlu. Také se podle starých obyčejů voda z první koupele novorozeného děvčete vylévala pod jabloň. To, aby ta rostla a byla zdravá stejně jako plod právě přicházející na světlo boží rostl v matčině lůně. To věděl dědeček, pradědek s prabábou a dělali to tak i jejich kmotři. No a zítra pár bramborových zajímavostí a pověr.
1: Bejvávalo.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Lado, řekni fór.
1: Prosím vás, tohle není vtip, tohle je vážná věc, jo. Policie hledá muže, který nabízí přes internet na prodej sušičku prádla na solární energii za 800 korun. Lidem, kteří ji objednali, přišla poštou šňůra na prádlo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Václav Neckář a také dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mě čas si dát něco dobrého.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Taky jste si v létě stěžovali na to, že je velké vedro a teď vám to možná někde chybí. Tak až se vám v těch příštích dvou chladných ročních obdobích bude stýskat po létě a teplých dnech, tak máme pro vás jeden nápad, konkrétně ho tady má kolegyně Dáša Kubíková. Léto si můžeme přivolat i díky tomu, co uvaříme a jaké použijeme koření. Dnes to bude kaše s vonavým rozmarínem a pečenou zeleninou.
2: Když něco voní rozmarínem, připomíná nám to vůni léta. Rozmarín ovoní i dnešní dobrotu, ať je jaké chce roční období. Dáme si kaši se zeleninou. Ta kaše bude z kukuřičné polenty, ale nejprve si připravíme zeleninu. Nakrájíme jednu cibuli na silnější kolečka, 4 mrkve a 4 petržele oloupeme a nakrájíme na větší kousky. Všechno hodíme do pekáčku, zakápneme olejem, osolíme a promícháme. Troubu předehřejeme na 190 stupňů a zeleninu pečeme hodinu nebo dokud nezměkne. Přibližně 10 minut před dopečením dáme v hrnci vařit 3 deci vody, do vroucí vody vysypeme 120 gramů polenty a vaříme, dokud polenta nezhoustne do konzistence kaše. Vezmeme 2-3 snídky rozmarínu, stáhneme ze stonku a lístky nasekáme. Přidáme do kaše a dochutíme solí. Kaši nakonec vylepšíme lžící másla. Na talíř nabereme porci polentové kaše a překryjeme upečenou zeleninou. Pokud by u vás doma někdo odmítal jídlo, které je úplně bez masa, můžete mu ještě bokem osmahnout trochu slaniny do křupava a přidat k zelenině. Porci dozdobíme snídkou rozmarínu a necháme si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Současná novoměstská koalice se domluvila na pokračování spolupráce. Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat zájmy dítěte. Sněžku poprvé v letošní zimní sezóně pokryl sníh. Noc bude mrazivá, zítra čekejte sluníčko a až 15 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. V Novém Městě na Moravě bude pokračovat stávající koalice. Dohodu se Sdružením nezávislých kandidátů pro obce a křesťanskými demokraty Českému rozhlasu Vysočina potvrdil dosavadní starosta nestraník Michal Šmarda. Jeho kandidátní uskupení Lepší Nové Město dostalo ve víkendových komunálních volbách druhý nejvyšší počet hlasů.
2: Pokračující koalice v novém zastupitelstvu drží většinu 13 z 23 mandátů. Komunální volby vyhrála kandidátka Jedno město, složená z nestraníků a občanských demokratů. Již domluvené strany s nimi budou v příštích dnech jednat, jestli by nechtěli rozšířit vládnoucí většinu. Do případné rozšířené koalice by přizvali i poslední subjekt v zastupitelstvu, Hnutí ANO. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte, počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí bude moci soud také odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, dodává ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
3: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické, tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit včera a dnes v poledne se teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září, ale tehdy se sníh neudržel. Loni se na Sněžce souvislá vrstva vytvořila o 10 dnů dříve, před 2 lety dokonce o měsíc dříve.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě. 21-letá střelkyně Viktorie Schindlerová v egyptské metropoli poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V disciplíně sportovní pistole obsadila 7. místo.
1: Počasí.
0: Ve Svratouchu je teď 8 stupňů, v Novém Rychnově 11, Dukovany hlásí 13. V noci přituhne na 3 stupně až 0, v údolích až na minus 1 a vyskytnout se může přízemní mráz. Zítřek přinese ráno a dopoledne jasno a hlavně v údolích lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, večer od západu přibude oblačnosti. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku pozor, na hlavní silnici číslo 19 na úrovni obce Leskovice je tam na vozovce sražená srna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak bohoštěně slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den, já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudilinka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože, feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: Bartoška
3: míří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Ale jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jakože by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já
1: tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
6: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme, proč znovu se zná.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme i za vzpomínku na tohle místo, tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Dají vás oba.

0: to možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A. Uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos. Tak tady je se svým kolegou.
1: Co to děláte?
2: No, jestli máte dobře naladěné A.
1: Aha. A.
2: No já to vím už, no. A vy máte naladěno?
3: Já mám naladěno, ano.
2: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
3: Tak co budeme hrát, prosím?
2: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
3: Ano, na piano jsem hrál.
2: Ano?
3: Ano.
2: Ale, jak dlouho jste se učil?
3: Já jsem se učil 10 roků.
2: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
3: No.
2: No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
3: No ano, taky umím na 4 ruce.
2: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
3: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
2: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
3: A umíte hrát na piano?
2: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
3: A to... Koukejte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
2: Jo.
3: Já vás sám doprovodím.
2: No tak dobře. A co budem hrát?
3: No já tady mám...
2: Co?
3: Já tady mám to od Schumana. Tady mám snění.
2: Jo. Koho?
3: Snění.
2: Snění?
3: Ano.
2: No neznám.
3: A pak...
2: No, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
3: Paganini. Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
2: Hm? Já jsem jednou hrál,
3: no?
2: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
3: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
2: Ohnivý, až mě chytli housle.
3: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
2: Co je tohle za klavír?
3: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
2: Já vím, ale značka.
3: No Petrov.
2: Jaký?
3: Petrov.
2: Petrov. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
3: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
2: No podívejte.
3: No to budou, mají celou zadní desku.
2: Ano.
3: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
2: Kremonky, jaký?
3: Kremonky.
2: A kremonky, to neznám.
3: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
2: Jo. Dřevona.
0: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou. No trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
0: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
0: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoria, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili. Oni možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec

0: to, že i letos budou humoriány na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek. Můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
1: Ano, jo? Vyberte si.
0: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobré komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady.
7: Tak,
8: prosím, tak. A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte.
8: Koho Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak, jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka, to je. Tak, prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
9: A kavatínu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil. No tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry. To musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až... Tady lekty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D dur je to.
8: Co říkáte?
7: D dur.
8: Aha.
7: No. To je D dur.
8: No je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajete? Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda.
3: Tak co ty a housle, Petře?
4: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
3: Ne.
4: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to jako
3: tak já to
4: pedály, teda ne šlapky.
3: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
4: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
3: Jo,
4: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
3: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevil zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak Tondu mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois Spirák. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: I historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrast, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Vy si to nepíšete? Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Státní volební komise odsouhlasila výsledky víkendových voleb. V Jihlavské nemocnici schánějí dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty. Kreml odmítá ukrajinský návrh na 60-denní příměří kvůli volbám, navrhuje jednodenní klid zbraní. Noc bude mrazivá, zítra čekejte sluníčko a až 15 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Výsledky komunálních voleb dnes schválila státní volební komise. Zítra by měly vyjít ve sbírce zákonů. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dnů, sdělil ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
3: Ve sbírce zákonu by od zítřka měly být také výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde voliči vybrali vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání senátních hlasů bude přijímat Nejvyšší správní soud. Dobrovolníci Jihlavské nemocnice rozšiřují své řady. Teď jich je 60 a poptávají další lidi, kteří by trávili čas s pacienty po mrtvici nebo trpící demencí. Zájemci si s nimi nemusí jen povídat, upřesňuje koordinátorka dobrovolníků Žofie Vojáčková.
5: Potom na přání personálu to někdy může být i specializovanější věci. Třeba na podporu kognitivních funkcí, jako je paměť. Může s nimi hrát různé hry na slova nebo na spojování věcí. A nebo potom na podporu motoriky, jako jsou třeba různé věci, jako pexeso, karty. Nebo i nějaké hry, kde se přeměstňují figurky. Nebo nějaký nácvik sebeobslužných činností.
3: Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy, potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku počátkem října zveřejnil video, ve kterém se omlouvá, v popisku ale přidal několik dalších útoků vůči spolku. Podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Reakci Filipa Turka Český rozhlas zjišťuje. Ruský prezident Vladimir Putin by kvůli volbám na Ukrajině zastavil útoky na jeden den. Podle agentury TASS to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Pěskov. Podle něj je Putin připravený dát pokyn k neútočení v den hlasování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera navrhnul uspořádání voleb, pokud Moskva přistoupí na 60-denní příměří. Jejich konání bez klidu zbraní označil za nemožné. Kyjev volby dosud neuspořádal kvůli válečnému režimu, který v zemi platí od února 2022. Připravení voleb na Ukrajině znovu požaduje americký prezident Donald Trump. O víkendu vyzval k výměně Zelenského, poté co kritizoval Trumpovu ropnou dohodu s Ruskem. Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun za 11 přečinů od roku 2021, především v drezu třetiligového Zlínska. Klub byl navíc za účast v aféře přeřazený do nejnižší soutěže.
0: Počasí.
3: V Třebíči je teď 13 stupňů, v Černovicích nebo Vatíně 11. V noci teploty poklesnou na 3 stupně až 0, v údolích až na minus 1 a objeví se přízemní mráz. Zítra ráno a dopoledne očekávejte jasno a především v údolích lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude skoro jasno až polojasno a k večeru se obloha zamračí. Teploty zítra vystoupí na 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Třebíči projíždějte opatrně ulicí Brněnská. Střetla se tam dvě osobní auta, na místě jsou policisté, probíhá odklízení nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pondělní den v kraji. Žďársko po nejtěsnějším možném výsledku prvního kola čeká závěrečný senátní duel. Může se ale taky stát, že po něm bude nepostupující kandidát žádat o přepočítávání hlasů. I to bude jedno z témat dnešního dne v kraji. No a náš regionální stopař se tentokrát vydal k památnému dubu do Zámeckého parku ve vesnici Proseč Obořiště na Pelhřimovsku, kam chodil i spisovat Karel Havlíček-Borovský. No a my se za několik minut spojíme s kolegyní živě přímo z místa.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pěkné odpoledne. V Pelhřimově vítězné strany odsunou hlavní část koaličních vyjednávání až na dobu po senátních volbách. Lídr nejsilnější ODS a současný starosta Ladislav Met totiž postoupil do jejich druhého kola. Budoucí koalice by měla stát na stejné formě jako teď, kdy ODS spolupracuje s TOP 09 a KDU-ČSL. V případě výhry v senátních volbách by Ladislav Met podle svých slov nejspíš zastával oba posty. Na závěrečný senátní duel čeká také Žďársko. O tom budeme mluvit už za pár minut. Myslivci na Vysočině budou mít letos zřejmě méně suchých plodů na příkrm zvěře. Poukazují na to v souvislosti s nižší úrodou kaštanů a žaludů. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Třeba v Roštejnské oboře sbírají plody na příkrm už teď. Podrobnosti k tomu přineseme v reportáži po půl šesté. Vírská nádrž na Žďársku má momentálně vodu 16 metrů pod výškou hladiny zásobního prostoru. Jen za poslední týden klesla o 40 cm, protože přítok je pořád menší než odtok. Omezení zásobování pitnou vodou ale zatím podle Povodí Moravy nehrozí. Sportovci v Jihlavě budou moci využívat nové fotbalové hřiště s umělým povrchem. Vzniklo u hasičské zbrojnice v místní části Bedřichov. Součástí areálu je dráha pro požární sport, prostor pro nácvik požárního útoku a cvičná hasičská lezecká stěna s okny. Více k tomu zjistil reportér František Jirku.
2: V areálu vyrostla také nová budova se šatnami, skladem a s občerstvením pro návštěvníky a diváky. V polovině října začnou provozní zkoušky a potřebné certifikace, aby sportovci mohli areál začít využívat ještě letos na podzim.
1: Zastupitelé Havlíčkova Brodu projednali územní studii pro lokalitu Rozkoš. Na místě bývalého hospodářského areálu by mohla vzniknout nová obytná zóna i s bytovými domy. Studie je nutná kvůli potřebné změně územního plánu. Ten současný totiž v lokalitě Rozkoš počítá pouze s individuální bytovou výstavbou, tedy s rodinnými domy. To byl souhrn událostí z kraje Vysočina. Hezký podvečer přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Druhé kolo senátních voleb na Žďársku tento týden bude. O pouhý hlas poražený kandidát z toho prvního si ale nechává čas na rozmyšlenou, jestli bude chtít žádat o přepočítávání. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina situaci s moderátorkou Helou Dvořákovou rozebíral reportér Daniel Zach.
1: V neděli jsem opakovaně mluvil s Radkem Černým z ODS, to je třetí kandidát na páse, v tomhle případě hodně těsně za tou páskou postupu. Jeho hlavní sdělení bylo, že nebude žádat, řekněme, přepočet pro přepočet. To znamená rozporovat výsledek bez argumentů jen proto, jak těsné to bylo. Zároveň ale dodal, že pokud se mu v tom týdnu do druhého kola sejdou informace o tom, že někde byl problém, který mohl ovlivnit výsledek, tak by mohl ještě využít té možnosti žádat u soudu o přepočet v konkrétních místnostech.
2: Dane, pamatujeme tak těsný výsledek v senátních volbách?
1: No, nepamatujeme, je to o jeden hlas, nemůžeme ani pamatovat a těch pikantností je víc. Zopakuji, z vedoucí pozice postoupil s necelými 28% hlasů nestraník starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Druhý a třetí, ti se naskládali pod 26%, 11 373 hlasů bylo pro lidovce, stávajícího senátora Josefa Klementa a 11 372 hlasů pro lékaře z ODS Radka Černého. I jeho výsledek je z absolutního hlediska tak silný, že s tímhle počtem by před 6 lety byl na prvním místě. A to proto, že na Žďársku přišla k volbám do horní komory polovina oprávněných voličů, víc jich to zdorazilo jen v hodně sledovaném obvodu Vyškov. Vrátím se na Žďársko, tam byla letošní účast historickým rekordem. Senátora nikdy nepřišlo volit víc lidí.
2: Do druhého kola tedy jdou nestraník Michal Šmarda a lidovec Josef Klement. Jako před 6 lety, jejich výchozí situace se ale změnila.
1: Změnila. Minule byl Michal Šmarda sociálním demokratem. Výjima téhle záležitosti stranické barvy je ale podstatný rozdíl, že v roce 2020 Josef Klement postupoval z prvního místa a Šmarda z druhého. A lidovecký kandidát tehdy to druhé vyhrál v poměru 60-40. Teď se ale jede na novo a od začátku tento pátek a sobotu. Připomínám, na Vysočině bude volit v druhém kole i Pelhřimovsko. Debatní duely z těch obou našich obvodů, když tak řeknu, si na Českém rozhlase Vysočina můžou posluchači poslechnout ve středu a ve čtvrtek.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde také aktuálně vysíláme Den v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Na Vysočině najdeme strom, který není výjimečný jen svým věkem, ale taky romantickým příběhem, který se k němu váže. V zámeckém parku ve vesnici Proseč Obořiště totiž roste takzvaný Havlíčkův dub, spojovaný se známým českým spisovatelem a novinářem Karlem Havlíčkem Borovským. Přímo na místě je náš i regionální stopař Adéla Zachová, která nám teď místo více přiblíží. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Já teď stojím na travnaté ploše u jezírka naproti zdejšímu zámku, kde je také majestátní dub, který se stal oblíbenou součástí zámeckého parku. A jeho stáří se odhaduje nejméně na 300 let, některé odhady uvádějí až 500 let a jeho obvod kmene má přibližně kolem 6,5 metru. A je tedy součástí památkově chráněného zámeckého parku.
0: Jak se stalo, že se tento strom spojil se jménem Karla Havlíčka Borovského?
2: Všechno začalo v době, kdy do Proseče Obořiště přišel lesník Sýkora se svou rodinou. Bylo to v roce 1836 a usadili se v menším domku nedaleko zámku. A Sýkorova dcera Julie později studovala v Praze, no a právě tam se v roce 1841 seznámila s Karlem Havlíčkem Borovským. Ten za ní potom jezdil do Proseče, no a společné chvíle trávili mimo jiné pod tímto dubem. A podle dochovaného příběhu tu spolu sedávali a Karel Julie hrával na loutnu a na tohle místo se potom později vraceli i jako manželé a dokonce i po narození jejich dcery Zdeničky.
0: No jak se místní lidé a taky návštěvníci, jak si tento příběh připomínají?
2: Přímo u stromů stojí pomník s portrétem Karla Havlíčka Borovského a s nápisem, který připomíná jeho návštěvy za Julií. Byl odhalen v roce 1998, tedy při příležitosti 150. výročí jejich svatby. Autorem je akademický sochař Michal Moravec. No a dub si postupem času vysloužil označení Havlíčkův a jeho příběh se dostal i do televizního vysílání. Herec Luděk Munzar pod ním například zahajoval jednu z částí pořadu České televize věnovaného stromům spojených se spisovateli a básníky. A zajímavé je, že romantická atmosféra tohoto místa přetrvává až dodnes, protože u dubu se stále schází zamilované páry.
0: Havlíčkův dub v zámeckém parku v Proseči Obořiště na Pelhřimovsku navštívil náš regionální stopař Adéla Zachová. Díky za tip na výlet a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina i teď krátce po půl šesté posloucháte Pondělní den v kraji. Proč se o samovyšetření varlat stále mluví méně než o samovyšetření prsou? Tak i to nám přiblížila Kamila Zemanová, vedoucí projektu Prsa a koule.
1: Je to pravda, mluví se o něm mnohem méně, protože oblast intimního mužského zdraví sebou stále nese také společenské tabu. Přitom si myslím, že mezi ty důvody lze zahrnout. Za prvé tedy mýtus o zranitelnosti a tlak vlastně na to chlapáctví, kdy chlapcům a mužům vlastně se říká, že musí všechno vydržet, neměli by si stěžovat, bolest se vydrží, jsi přece chlap. A jako řešit nějaké zdraví intimních partií, to je projevem jisté slabosti. Určitě by se k tomu dal zařadit i bod, že vlastně mladá děvčata mají svého vstupního lékaře, tedy gynekologa, chodí na pravidelné prohlídky, takže pro ně návštěvy specialisty v oblasti v té intimní oblasti nejsou až tak šokující, jsou na to zvyklé, kdežto mladí muži žádný taký ekvivalent lékaře nemají, k urologovi se nechodí a většinou to mají ty mladí muži spojení, že na urologii chodí jenom starší pánové. No a potom tedy nedostatek té cílené osvěty a o to se právě snažíme my s naším projektem Ze zdravky, že o rakovině prsu se mluví v časopisech, v médiích, na sociálních sítích a v různých kampaních a o rakovině varlat se samozřejmě tolik nemluví, ani v rodinách, tátové se syny o tomto tématu mnoho nemluví, nebo zcela výjimečně. A přestože karcinom varlat je, jak říkám, jedním z nejčastějších onemocnění ve věku mezi 15. a 35. rokem, tak to je možná jeden z těch problémů a proto se snažíme vlastně oslovit na těch středních školách i ty chlapce. Třídy jsou často smíšené, takže využijeme vlastně oba týmy, které školíme, jak děvčata na prsa, tak i na varlata. Oni se prostřídají a vlastně i ty mladí mezi sebou vidí, že aha, oni mají svoje téma, holky, aha, a my kluci máme svoje téma. A jo, a vlastně to poslouchají všichni naraz, takže vlastně zjistí, že to je důležitý u obou pohlaví.
0: Na zítřejším dobrém dopoledni budeme rozhodně mít taky zajímavé téma. Dozvíte se, co mají společného lidské tělo, proteinové krystaly a mezinárodní vesmírná stanice. To uslyšíte v dobrém dopoledni po 11. hodině, protože naším hostem bude Michaela Mikisková z Národního centra pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Povídat si budeme o její cestě k vědě, výzkumu proteinů i o tom, proč vědci potřebují zkoumat jejich strukturu a jak jim v tom může pomoci vesmír. Tak poslouchejte zítra dopoledne Český rozhlas Vysočina.
2: Den v kraji. Každý

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Myslivci budou mít letos v zimě zřejmě horší možnost dokrmování zvěře než v jiných letech. Kvůli suchu totiž letos evidují nižší úrodu kaštanů a žaludů. Právě těmi přitom lesní zvěři v zimě zlepšují nabídku potravy. Hledání spadlých kaštanů je letos větší výzvou i pro děti.
1: Tamhle nahoře vidím teďka, pozor, já zkusím se včást, jo. Dva jediný, co vidím.
2: Mám já.
3: Juhu, skvělý.
4: Baví tě hledat kaštany?
3: Jo.
4: Kaštany v Jihlavě pod stromem sbírají i pětiletý Bartoloměj s mladší sestrou. První nachází po několika minutách.
3: Já občas chodím na kaštany se školkou a děláme jako, že když někdo najde, tak se buď může nechat, nebo je dá paní učitelce a potom si je dáme do kyblíku ve školce a budou na hraní.
4: A kolik jsi jich našel?
3: Já jsem jich asi našel dokonce v jednom kyblíku jsem našel, myslím, že jsem našel dva. Na Tonička dokonce našla 4.
4: Nižší úrody si všímá i matka obou dětí, paní Kristýna.
5: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili pravidelně a který plodí opravdu velké kaštany, tak jsme se na ně těšili. Ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku plesnivé.
4: Kaštany a žaludy postrádá i roštěnská obora na Jihlavsku. Myslivci tam právě teď krmivo pro zvěř vybírají od dárců, potvrzuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
6: Jsme rádi za to, co lidi přivezou, protože letos je sucho a ta zvěř bude mít pestřejší potravní nabídku. Těch kaštanů a žaludů je málo, stromy letos málo nasadili, díky tomu, že bylo sucho, tak hodně těch kaštanů opadalo a je to prostě bída.
7: Když se podíváte, to jsou kaštánky, to je úplně,
3: to je
7: jak kuličky na cvrnkání, to jsou úplně prdělata.
6: Potřebujeme to pro zvěř, protože to je její součást, její přirozené potravy a je to i zpestření.
7: Lopatou rozhážeme kaštany po prostoru. Přijdou daňci, tak to je jak vysavač. Jedou, tady nezůstane jediný kaštan. To je úplně super.
4: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji, který je už teď v tuto chvíli u konce, no ale chystáme na zítřek další témata. Přední deska oltáře v kapli svaté Anny v Božejově na Pelhřimovsku byla natřená na černo a zdobili jen bílý kříž. Po restaurování už se nepříliš povedená deska neměla ani kam vrátit. Nakonec se ale ukázalo, že pod tímto nátěrem je vzácná malba. Jaký překvapivý nález tam našli, tak o tom budeme mluvit právě zítra v dobrém ránu po 8. hodině tady na Českém rozhlase Vysočina. Po 18. hodině po zprávách vás čekají už dechovky pro Vysočinu dnes s Tomášem Vodrážkou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
2: Když jeme, pou

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
7: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
8: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
8: Maximální ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Kamenice nad Lipou modernizuje osvětlení v místních částech. Při rozvodech budou muset soudy více zohledňovat zájmy dítěte. V noci přijde mráz, zítřek bude slunečný, teploty až 15 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou. Ministerstvo financí oznámilo, že litr nafty oproti dnešku zdraží o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun 85 haléřů, což je o 37 haléřů více než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října a opatření má platit do konce měsíce. S modernizací veřejného osvětlení v místních částech pokračují v Kamenici nad Lipou. Město na to získalo peníze z programu Obnova venkova Vysočiny. Pokryjí zhruba třetinu nákladů z celkové sumy 476 tisíc korun, kterou Kamenice za výměnu lamp zaplatí.
9: Postupně dochází k výměně zastaralých svítidel veřejného osvětlení za modernější a úspornější technologie. Nová svítidla mají nižší spotřebu elektřiny a zároveň přispívají ke zlepšení kvality osvětlení. Práce by měly být hotové na jaře příštího roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
8: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou dnes kabinet schválil. V případě domácího násilí bude moci soud také odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice doteď chyběla, dodává minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
10: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické, tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
8: Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford podle britského premiéra Andyho Bermana téměř určitě řídili iránské revoluční gardy. Velká Británie si proto dnes předvolala iránského velvyslance. Berman zároveň prohlásil, že Londýn v reakci na to zavede další sankce na Irán i jeho revoluční gardy. V září britští policisté objevili v blízkosti základny Fairford výbušniny v dodávkách. Teherán už dříve odmítl, že by byl do incidentu zapojený.
0: Sport.
8: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina na turnaji v čínské Šanghaji vypadli ve třetím kole. Lehečka skončil po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem a Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem zůstává Jakub Menšík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále s Francouzem Geou. Tenistky bojují také v Číně, a to ve Wuhanu. Marie Bousková postoupila do druhého kola po rychlé výhře nad Tausonovou. Dánka utkání vzdala za stavu 6-1 a 2-0 pro Češku. Naopak Sára Bejlek prohrála hned v prvním kole s Italkou Paoliniovou.
0: Počasí.
8: V Havlíčkově Brodě nebo náměšti nad Oslavou je právě 12 stupňů, v počátkách 10. V noci teploty poklesnou na 3 stupně až 0, v údolích až na minus 1 a objeví se přízemní mráz. Zítra ráno a dopoledne očekávejte jasno a především v údolích lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude skoro jasno až polojasno a k večeru se obloha zamračí. Teploty zítra vystoupí na 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Na dálnici D1 zvyšte pozornost na 80. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. U mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je muzikant Tomáš Vodrážka, který vás tradičně mezi 18. a 19. hodinou provází oblíbenými dechovkami pro Vysočinu. Hodinka určená pro gratulace a přání v rytmu dobré české a moravské dechovky je tu. Příjemný poslech.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvodní dechovková písnička je za námi, byl to slavný Jetelíček u vody. Živě se spolu slýcháváme na telefonním čísle 22 155 49 99. To samozřejmě vytáčejte, SMSky posílejte na číslo 90 011 04 nebo můžete vyplnit dechovkový formulář, ten najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. Jako první dnes volá pan František, pravidelný posluchač a odborník na dechovku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny dechovkáře víc jak po roce, poněvadž se přehodil čas ve vysílání, tak jsem řídil, tak jsem nemohl volat. Dnes už jsou týden v důchodu, slíbil jsem spolupracovníkům, že jim nechám zahrát. Spolupracovníci jsou kovboji asfaltu, to znamená řidiči autobusů dálkových, příměstských, kamionáci. V posledních letech jsem vidíval i traktoristy už ráno v 7 na poli a ještě v 7 večer tam jezdili. Tak pro všechny ty, kdo se dají celý den za volantem, tak jak jsem přes 40 let sedával já a vybrali jsme písničku od Veselky, Šoféři, šoféři, můžete to tam pustit.
0: Mám to připravené, písničku hraje Veselka. Hezký večer, Františku, a ať vám ten důchod chutná. Já myslím, že brzo zase za volant sednete, to je jasné.
1: Tak, děkuji.
0: Naslyšenou.

Veselka Ladislava Kubeše zahrála písničku také i Františkovi k tomu, že je první den v důchodu. Já jsem si říkal, já bych šel hned. Je tady další vzkaz, tentokrát e-mailové přání. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Švadlenky pro pracovitou a usměvovou paní Petru Pažourkovou z Bochovic k jejím dnešním 50. narozeninám. Peťo, děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, jak se o nás všechny staráš. Přejeme ti k dnešním narozeninám hodně štěstí, zdraví, energie, klidnou práci ve svatebním salonu, radost z vnučky, zahrádky a našeho hospodářství, rodinnou pohodu a hojnost božího požehnání. To ti přeji milující manžel Luba, Denda s Tehuškou, Marťa, Ondra s Áďou, rodiče Venhodovi, Pažorkovi z Rudíkova, Nekudovi ze Šumavy a Teuška posílá babice velkou štípanou pusu. Podepsaný je Lubomír, písničku Rádi posíláme.

0: byly Švadlinky, písničku, kterou hrála Vysočinka. Je tady paní Maruška, vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. A já bych chtěla k dnešním narozeninám zahrát paní Lidele Procházkové z Jihlavy Horního Kostrova. Přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti. A to sestry Hana, Hela a Marie. Děkuji vám za zahrání.
0: Je to všechno takhle? Ano, Maruško, písničku máme připravenou v nahrádce přes Polanky. Vám přeju hezký večer a zase brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Pomoravěnce, tady bude jeho česká kapela Lipkovanka, ta zahraje písničku z téhleté SMSky. Prosím, zahrajte všem, co mi přáli k svátku, písničku Přátelé nám zůstanou, srdečně všem děkuji, podepsaná je Verča Spelřimová, Lipkovanka, jak jsem říkal, vyhrává.

0: Klidná písnička dozněla v podání Lipkovanky a teď nás čeká smutná písnička v podání Božejáku, ale paní Věra říkala, že je moc krásná. Věro, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla zahrát tuhle písničku na moravské dii pro Jaroslavu Pačískovou a manželé Vopálkovi do Rovního a pro Marii Tyráčkovou do Pelhřimova. A pro všechny, kdo rádi poslouchají dechovku. Ta písnička patří i pro vás, pane kapelníku, a já děkuju za zahrání a někdy zase brzy nashledanou.
0: Už se na to těším. Tak se mějte krásně a Božejáky posíláme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To byla písnička v podání Božáku Smutná na moravské dyi. Teď je tady písnička veselější, která pochází z Dačic, ale jmenuje se jinak, to už nám řekne paní Jana. Dobrý podvečer, Jani.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, přeji vám a všem posluchačům. Já jsem dneska vybrala slavonickou polku pro naši sousedku, paní Ivanku Dolejší. Milá Ivanko, přejeme vám k narozeninám plno pohody s manželem Petrem, s vašimi dětmi i vnoučátky, plno štěstí a hlavně zdravíčka. To vám přejí sousedi Jana a Květoslav Pavlíčkovi. A písnička bude, pane kapelníku, jako poděkování i pro vás a pro všechny, kteří teď poslouchají.
0: Já jsem říkal, že to je písnička, která pochází z Dačic, ale jmenuje se Slavonická, protože ji v Dačicích Vladimír Fuka napsal. Tak si ji poslechneme, Jani. Hezký večer i vám a hodně zdravíčka. Naslyšenou.
1: Děkuju vám taky, patelníku. Naschledanou.

byla slavonická polka, hrála hudba z Marzu, Revival, a teď je tady připravena další písnička, ta bude od Tufaranky, je to SMS-ková písnička. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Od záhora od Tufaranky. Děkuje Jirka, písničku jsem našel a rádi ji hrajeme.

0: od Záhora a tu Faranka. Maruška z Pelhřimova si volá o písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane Tomáši, a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro ty naše kamarády. Pro Verču jejího přítele, pro Věru Linhartovu do Vochova, Lidušku do Kališť, Honzu do Brna, Jardu do Dačic. Teď ještě bych chtěla Marušce Dederovej a Klokočkovej do domova důchodců v Proseči Obořišti, Milek a Věra do Batelova a Pepa Zelený. A všem těmhletěm našim kamarádům Dechovkovým a taky pro vás, pane Tomáši. Děkuji vám mnohokrát, že jsme se vzali, že jsme si jako mohli jsme se nechat zahrát písničku. Děkuji mnohokrát a zase někdy si zavoláme.
0: Od toho jsme tady, není zač, naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc.

podzimnímu počasí podzimní písnička dozněla. Byla to Krajanka a písnička Vlaštovičky. Mám tu další přáníčko. Prosím o písničku do Bítovčic paní Ružence Bendové a bude to písnička Muškáty. Děkuje vám Jarka. Písnička je nahrávkou Hoťanky. Tak si společně s námi poslechněte.

Než zahrajeme další písničku, mám tu dvě pozvánky na další víkendy, kam zajet na pěknou dechovku. Tento pátek dokonce si můžete zajet do Žirovnice, tam jsou dechovky 21. století, takový celoroční festival. Od 20 hodin tam hraje Podlužanka a Doubravanka. A potom vás srdečně všechny zveme na 25. 10. do Brtnice, tam bude koncert Českého rozhlasu Vysočina. Od 14 hodin tam bude beseda s Irenou Šarounovou, to je redaktorka, moderátorka a dobrá duše Českého rozhlasu Vysočina. Od 14 hodin a od 15 hodin bude koncert Vysočinky, takže kdo chcete, přijďte určitě do Brtnice, tam to bude moc pěkné. Je tady připraveno další přáníčko, prosím o písničku pro všechny, kdo si rád zaspívá s vašimi písničkami a rád je i poslechne. Prosím písničku Za kapličkou, děkuje Jiřina. Písničku máme nachystanou a rádi hrajeme.

Je tu závěr dnešních dechovek pro Vysočinu, už nás čeká jenom poslední závěrečná směska a já jsem vybral záměrně něco úplně jiného, co jsme tady dlouho nehráli. Vybral jsem takovou pěknou směsku Čardášů. Zase zítra v 18 hodin si zavolejte o pěknou dechovkovou písničku, moc se na vás budu těšit. Dnes se loučí a krásný večer vám všem přeje muzikant Tomáš Podrážka. Naslyšenou zítra.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V havlíčkobrodské lokalitě rozkoš mají být i obytné domy. Pohřeb Jiřího Štěpničky se bude konat 20. října v Národním divadle. Sportovní střelec Přívratský vyhrál na světovém poháru soutěž vzduchových pušek. V noci přijde mráz, zítřek bude slunečný, teploty až 15 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Územní studii pro lokalitu Rozkoš projednali havlíčkobrodští zastupitelé. Na místě bývalého hospodářského areálu by mohla vzniknout nová obytná zóna i s bytovými domy. Studie je nutná kvůli potřebné změně územního plánu.
2: Současný územní plán totiž v lokalitě Rozkoš počítá s individuální bytovou výstavbou, tedy s rodinnými domy. Investor, který v místě staví, ale projevil zájem o možnost výstavby více podlažních budov. Podnět na změnu územního plánu již podal. Před jejím schválením museli ale zastupitelé projednat studii zhruba 5-hektarového území, kterou jim investor předložil. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit příští týden v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Pohřeb začne v 11 hodin a položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Oznámil to mluvčí divadla Tomáš Staněk. Jiří Štěpnička zemřel v neděli ve věku 79 let. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem cen Itálie a svůj hlas propůjčil v dabingu, mimo jiné Harrisonu Fordovi a Michaelu Douglasovi. Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského údery zranili 33 lidí. Je tak prý jasné, že Moskva nechce přistoupit na energetické příměří, které včera ohlásil americký prezident Donald Trump. Zelenský také navrhnul 60-denní příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na to prohlásil, že Ukrajina si nezaslouží oddech, který by klid zbraní přinesl. Sport. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládli podruhé v kariéře a napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Přívratský přiznal, že byl v dramatickém finále nervózní.
3: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil 9, mně se podařily 10, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
0: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6. vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. Počasí. Noc bude hodně chladná, ochladí se na 3 stupně až 0, v údolích až na -1 a objeví se přízemní mráz. Zítra ráno a dopoledne očekávejte jasno, především v údolích lokální mlhy. Během dne bude skoro jasno až polojasno a k večeru se obloha zamračí. Teploty zítra vystoupí na 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku opatrně mezi obcemi Jeřišno a Podhořice leží tam na vozovce sražená srna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Magincová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začnem? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka. Takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Takže špatně je napsáno i jak to čárka, že. Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná zpřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že.
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle zpřeška je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady

0: zůstat.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými rýmy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustáková.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem si na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet, nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy. A samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsun Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyně národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudíše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé v té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných

0: provinili lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. A že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Věrta Šnirch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
0: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
0: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to. Takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Šnirch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
0: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
0: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten ten beletristický text opírá. Takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina

0: hodina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono
2: vlastně no, se tomu úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no,
2: že?
3: A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme ty vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jiker, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch liní je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklej na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, mělký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši předci. A tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu. Takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará, musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají.

0: nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let, když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
0: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
0: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Ano. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
0: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka, už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
2: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost, ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Vysočina.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kg. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5–3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kg, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby, už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouče v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně na té hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím o koření, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec polkapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe jí dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodily. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
8: Na věky!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím své čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane?
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Hledám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán. No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly,

Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždy jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve Šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek Šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala Šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena.

0: Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jsouc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení.
1: Ale vždyť nemáš děti.
0: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
1: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla.
0: Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla.
1: Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
0: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože.
1: Bože.
0: Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6x jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu zpravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou.
1: Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle Šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob Šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce Šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil Šťastný domov. Na konci stály verše. O Šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky Šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami Šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst Šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se Šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce Šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle Šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte Šťastný domov. Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu. Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle Šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním. V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci Šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: back.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co ses zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice. Kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají podbřehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: Kmotříčku, můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co jsi zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu, ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždyť tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako vyplavenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vymrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: Kmotříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les. A polomy. A les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.
4: Říkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
4: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
4: A voní. Cítíš, jak voní, Izerino? Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je Pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným spožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka je... úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila. Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den, ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod, jo, a ticho, opěchy je.
0: Jak je to dávno?
1: Takže asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak ten život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím.
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: je. S ženskýma žádné drobné. No...
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Nasle.
0: Michal napsal na rozhlas.cz lomítko linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery, domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl by si dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale potom s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání, a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak,
1: předchozí posluchač.
0: Já jsem se tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo,

0: život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mém dalším životě. Jestli mi rozumíte.
1: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
0: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly spáchány, napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
1: přetvářování a vytváření legend.
0: Já bych to možná
1: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede. Takže určitou dobu...
0: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužskýho, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval okna. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená pak na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
1: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
0: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
1: Takhle vypadá, ale když jste rozohněná. Tak to je ještě dobrý. Dano, ne, já vám děkuju.
0: Víte co, já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád. Takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
1: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
0: Tu si zapnu za chviličku, no, teď jsem jenom na telefonu. Mějte se krásně.
1: I vy.
0: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
1: Děkuji a naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pan Brema říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala. Tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ní měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhletý pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. a to vám prostě nikdy z hlavy nemizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydl kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ještě šli prosit, jsem mu šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom... to dlouho, je to dlouho, pravdy. Ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohleto jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě věděl, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolení, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, tak ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska z nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže v pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchačce, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pán Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekám, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti, dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, musím, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal s ženou a pán hle, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říkal, rakovinu střeva, tohle, tak to se by nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dával jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízíno, jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co chce, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají, no tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá, tři čtvrtě roku. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam a že maminka jako, jestli něco dělá nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát a ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu naříct, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte. Někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
1: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, budu na pohotovost. Taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně. Tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry. A asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel rád k nemocnici. Zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě posledním zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadný pan doktor, nějaký pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně doslanýho na operaci. Akutní zánět slepého střeva, zněla diagnóza. Tak mě přivezli do toho slavního, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pávno na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, jak víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pávno, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, hele, my jsme se museli postřikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
0: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
0: No,
1: takže
0: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Anýra, vy jste nám dál, a pán Ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tamhle všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidé, přesně jsme, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení.
1: Tak je to mezi těma lékařema, víte, prostě.
0: Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí. Hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu. Jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Já jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkluje a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zas to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když jedám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prostě níček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Jano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mě 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím, a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič, dole jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapať, a tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšeno.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno a to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde Gabča. On začal lítat, sprchoval se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervní. Já říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma, první co bylo, že jsem šla do pokojička podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: To, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. No, tak jsem si sedla v obývaku, udělala kafičko a čekala jsem. O půl šesté já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, co mi pohodlně sedí a všechno na to. A oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven, já jsem zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mi v životě nemůže stát a stalo se. No a nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kil spadla na 50, což se mi jako líbí s tím způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočená 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala moje buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rády, ať odchutnáte, jo?
0: No tak znám pár a takových, ona... kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No, to je pravda. No. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. On říkal, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu zabrat, tak on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, pořád sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mi se známila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auta, jsem ti na to podívat, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se za mým statníkem, který byl vdovec, to jsme si podali ruce, studenti šli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, že to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manžele.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne, nadarmo se říká.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit.

0: A já jsem slíbil jiné kamarádce maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si znajít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
1: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
0: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
1: Protože je vdaná, já tohle já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
0: Ona to věděla.
1: Ona to věděla?
0: Mhm.
1: Jak? Jak to, že to věděla?
0: Protože jsme to řešili.
1: Mm-hmm.
0: Ale prostě to nešlo.
1: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
0: Tak, tak.
1: Takhle jsem to udělal já.
0: Tak, tak, tam by se člověk jenom trápil, přesně tak.
1: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
0: Mm.
1: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
1: A děkuju za upřímnost. Díky.
0: A pěkný program.
1: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda, někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, aby se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě. A prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě a už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci. Tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačí, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozoubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: Jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji o tom mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já spavit. Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No, tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zas to bylo jiné, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: se hezky. Jak to dopadlo na té vaší zahradě? No jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím
1: já
0: vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nescela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Mm-hmm. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějaký festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Mm-hmm. Jako, jo. Miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět? A neodpověděl.
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat. Jo? Že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá. A dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou. Žádnou odpověď na to téma nechtěl. Neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce, jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně. Pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Napřed mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, mm-hmm. tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, mm-hmm. protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nimi 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu, A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sen, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem to začala za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak,
2: oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no co to je? A on se na mě díval. Já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pláty, víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat, prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem ovládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouvali, jo, tak jsem se trošku jako sklidila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, tady Luna je furt, jak kdyby měla 22. Akurat mám trošku připrav.
0: No a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No já jsem si vozejkem tam nebyla.
0: Nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak, Ludmilo.
2: A tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec říká, balíte chlapa.
2: Až budete pro někak chcetět, tak mě zavolejte a vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno. A moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne. Jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkal rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já sečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale vzývám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nač zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberty?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se

0: porzivi, te lo repersi.
1: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
2: Ano, madam.
1: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
2: Chápu, madam.
1: To jsem ráda, Richardsonová.
2: Někdo klepe, madam.
1: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu syrského na domácím večírku.
2: Někdo klepe, madam.
1: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
2: Někdo klepe, madam.
1: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
2: Ano, madam.
1: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
2: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
1: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
2: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
1: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
2: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
1: Prosím?
2: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
1: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
2: Promiňte, madam. Dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
1: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
2: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
1: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účes dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
2: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
3: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
1: To opravdu nemůžeš, má drahá.
3: To stávkují všichni?
2: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
1: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
3: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
1: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
3: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
1: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
3: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
1: To nemůže ven?
3: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
1: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
3: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?

0: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
1: Vyřídím.
0: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
1: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
4: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
4: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspare totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sofie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
0: Prosím? Co jste to řekl?
4: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
5: Večerní Londýn.
6: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
5: Sofie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
6: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
5: Sofie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
6: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
5: Konec socialistických kroužků pro Sofie Châtel Monkheimovou.
6: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
5: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
6: Večerní Londýn.
7: Jste připravena, slečno?
1: Ano, maestro.
7: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu, to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl že toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels. No.
2: A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: pozdě, já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají: je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam přepadne paní, která plíně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Biláka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus, se neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam taky vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty mňadra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo.
2: A... No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: taky dělali věci.
2: Malý hospůdce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenomže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo, podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Foj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, foj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lám. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné.